Tohle je noční vysílání Rádia Blaník s Martinem Ledinským a my jsme rádi, že jste s námi. Je úterý 5. května a svátek má Klaudie. Je to ženské křestní jméno a má latinský původ. Vzniklo jako ženská varianta mužského jména Claudius. Významově se vykládá jako z rodu Claudiů, náležející k římskému rodu Claudiů. Jméno samotné přitom pochází ze slova Claudus s významem kulhavý či chromý. Dnes je Mezinárodní den porodních asistentek a také Světový den hygieny rukou, takže já si běžím umýt ruce, ale ještě předtím posílám tady z Blaníku další písničky.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno a zataženo, občas může pršet a mohou se objevit i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů. Úterní obloha bude oblačná a zatažená, výjimečně může pršet, objeví se přehánky, také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku může být i polojasno a k večeru výjimečně bude pršet. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Milí šikulové a milé šikulky,
8: hledáme možná právě vás.
7: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
8: Zlaté české ručičky
7: na Rádiu Blaník.

Jste s rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledínský. Je tu nový den, a to úterý 5. května, a svátek má Klaudie. Narozeniny dnes oslaví například herec Marek Vašut, je mu 66 let, a nebo britská zpěvačka a textařka Adele, a té je dnes 38. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky. Ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.

0: počasí.
1: Momentálně máme oblačno a zataženo, občas může pršet a mohou se objevit i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 stupňů. Úterní obloha bude oblačná a zatažená, výjimečně může pršet, objeví se přehánky, také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku může být i polojasno a k večeru výjimečně bude pršet. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: vámi je Rádio Blaník a hezké ráno přeje Martin Ledinský. Je úterý 5. května a teď pojďme zpátky do minulosti. Před 81 lety se ve večerních hodinách objevily na okraji Prahy tanky T-34 průzkumné jednotky 6. pěší divize ruské osvobozenecké armády. Stalo se tak v roce 1945. A dnes je to 30 let, co na vídeňském mistrovství světa v ledním hokeji po vítězství nad Kanadou získalo české hokejové mužstvo titul mistrů světa. A to se psal rok 1996. Tolik výročí a teď už na Blaníku další písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: You come from Kathmandu.
1: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
2: Blaník. Krásné ráno, je úterý 5. května, dnes má svátek Klaudie a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Didaktickým testem z českého jazyka pokračují státní maturitní zkoušky. V 5 odpoledne proběhne na Plzeňsku otevření cyklostezky Touškov Bděně bez. Východočeské muzeum v Pardubicích hostí výstavu Kniha oblečená i svlečená o vývoji knih a knihkařství. Potrvá do 12. července. V Liberci začíná šestidenní 25. ročník Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm. Arcibiskupský palác pořádá v 5 odpoledne zahájení výstavy Arcibiskupství Olomouckého s názvem Kopie a falza umění mezi iluzí a klamem. V Rožnově pod Radhoštěm startuje dvoudenní akce nazvaná Mír začíná pamětí, kterou se město připomene osvobození města. A v 6 večer se můžete těšit v pražském planetáriu na otevření nové expozice Meteority kronika sluneční soustavy. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Totálka. Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
1: I dnes tady v úterý po ránu jste si pustili Blaník, za to velké díky, a co se týče počasí toho dnešního dne, zase se nám malinko ochladí.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Dobrou zprávou je to, že dnes a také zítra by mělo i zapršet. Konec konců na to se všichni, včetně zemědělců a také přírody, těšili. Teploty dnes většinou do 24 stupňů a obloha oblačná až zatažená. A očekávejte déšť. Toliko počasí, hezké ráno.
2: Martin Císař
3: na rádiu Blaník.
1: České silnice, dálnice, no prostě tohle všechno z jedné ruky, a dopravní expert rádia Blaník dnes tu bude a ještě vzpomeneme na to, o čem to bylo v tom minulém týdnu. Tak hezké ráno přeji.

0: ale že to hraje. No je to paráda po ránu.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky
1: s Martinem Císařem.
0: Dnešní 16. hodina, dopravní expert Rádia Blaník Honza Riedl ve studiu a otázky na něj už můžete posílat klidně teď. studio@radioblanik.cz anebo 603 118 118, to je číslo naší SMS brány. A minule to bylo také o Hořicích.
3: Začínáme stavět Hořice u Libice. U Libice to je takový ten slavný kruháč u Jičína, určitě víte, když jezdíte do Krkonoš nebo z Krkonoš, nebo tak vůbec, tak tam postavíme dálnici, to znamená vlastně celý tady ten tak už bude buď v provozu dálnice nebo ve výstavbě dálnice a v každém případě nejpozději tak jako do 2 let už se tam bude jezdit durch a potom bude strašně důležitý domluvit se, jo, ne prosadit na sílu, ale domluvit se, jak protáhnout plynule, bezpečně a ekologicky, jo, opravdu environmentálně tu dálnici nebo vůbec komunikaci nebo ten dopravní proud směrem na Turnov. Ať se to tam nerozprchne potom českým ráji krásným, nádherným, ale ať to dovedeme opravdu nějak rozumně. Vím, že jsou tam kolem toho emoce, ale nebojte, jednáme, hledáme řešení.
0: Informace ze silnice dálnic celé České republiky dnes krátce po 16. na Blaníku. Teď přeje hezké ráno a pojďme si hrát.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky
1: s Martinem Císařem. Radio Blaník.
2: Hezky česky
1: s Martinem.

0: Pohodové a hlavně české písničky, to je ráno mezi 5. a 6. na vlnách Blaníku. Hezky česky vám hrajeme také každé poledne mezi 12. a 13. hodinou. Teď jsou ale připraveny zprávy a krátké informace o počasí. Já přeji hezké úterý, je 5. května, ať se dobře stává.
1: Koncertů je mnoho.
2: Konopiště jenom jedno.
1: Sobota 30. května. Více na stránkách
2: radioblaník.cz.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
5: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
7: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
8: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hermann.cz.
7: Hermann. Jistota na celý život.
9: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny. A středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
10: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
11: Už zase nejde internet.
12: Ta Wi-Fi je pomalá.
11: Ne.
13: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
12: Yeso!
14: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
12: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
13: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
15: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura Zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
16: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
17: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Rádio Blaník, zprávy.
2: Rádio Blaník.
18: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Hasičům se večer podařilo lokalizovat požár v části Národního parku České Švýcarsko. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Lidé už ve sbírce na Jindřichohradeckou úzkokolejku přispěli přes 3 miliony korun. Její provozovatel Gepard Express se snaží získat 9 milionů na opravu podbíječky, která usnadňuje údržbu tratí. Zlínský kraj rozdělí letos mezi včelaře na 1,25 milionu. Je to podobná částka jako loni. Celkem jich podpoří na 102. Dotace pomůžou nejen začínajícím, ale taky zkušeným včelařům zlepšit podmínky pro chov včel. Hokejistou sezóny byl vyhlášen útočník Roman Červenka z Pardubic. Na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže se vrátil po 10 letech. Opora Dynama převzala na gala večeru v Praze 4 ceny. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude oblačno a zataženo a místy taky zaprší. V Čechách to bude zpočátku výjimečně. Odpoledne postupně hlavně v západní polovině území se přidají četnější přehánky a nebo i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku i polojasno a večer se jen výjimečně objeví přehánky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na západě bude kolem 22. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Pěkné úterý, krásné ráno, posloucháte Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Hezky česky s Martinem Císařem.
0: A míříme na hory, lyžování je sice nějakou dobu minulostí, ale to neznamená, že by tam nebylo krásně. Jak to vypadá ve ski resortu Černá hora Pec, to nám prozradí Zina Plchová.
2: V následujících všedních dnech zůstává ve ski resortu Černá hora Pec denně otevřená bobová dráha Relax Park a dětský park Lemurie v Peci pod Sněžkou. Přístupná je denně také herní krajina Pecka ve Velké Úpě. Kabinková lanovka Černohorský Express, sedačková lanovka Portážky, dětský park Kabinka i lanové centrum Monkey Park se znovu otevřou na prodloužený víkend od pátku 8. května do neděle 10. května.
0: Tak velké díky za tenhle skvělý tip a my si dál pojďme hrát.
1: Radio Blaník.
3: Hezky česky
1: s Martinem Císařem.
0: A za chvíli už dobré ráno s Petrem a Adélou. Mějte se skvěle.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Ano, už zítra vyspovídám dalšího parťáka a bude to takový slavičí parťák. Myslím, že má doma tři ty slavíky. Jmenuje se Marek Ztracený a všichni ho znáte. Tak poslouchejte Blaník zítra mezi 4. a 5. odpolední.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letí.

0: Ostravem, nebo si vyberete jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
2: firmanazážitky.cz.
3: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.

0: Jinak to nejde, než prostě odstartovat nový den. To byla Hanka Zagorová, taky Standa Hlužek a Petr Kotval na Blaníku. Chvilku před 6 hodinou. A po 6 z Blaníku uslyšíte prodavače Michala Tučného. Taky kluky ze Slzy. Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím. A hrát vám bude i Olympik. Říkáš, jak jsem tě zkoupal a že zbyl... Protože i po 6 to na Blaníku bude hezky česky. Teď je 5.54, úterý 5. května. Dobré ráno. Radio Blaník.
1: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
3: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
4: Jízdy na bobové dráze.
2: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
4: Soutěže.
2: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
4: A koncert Tomáše Kluse.
2: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
4: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
2: nhr.cz.
5: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Radio Blaník, počasí. Radio
7: Blaník. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude oblačno až zataženo, jen přechodně může být místy i polojasno. Odpoledne a k večeru místy počítejte s přeháníkami, dorazit mohou taky bouřky. Teploty dneska vyšplhají na 23 až 26 a foukat bude slabý vítr. Toliko počasí, teď je tu Monika a zprávy.
6: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
6: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
6: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
7: Požár v Českém Švýcarsku se výrazně zmenšil. Národní geoportál územního plánování projedná sněmovna. Mladý Němec najel v Lipsku do davu lidí. Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Požár v Českém Švýcarsku už je lokalizovaný a dál se šířit nebude. Plochu požářiště se hasičům podařilo za včerejšek snížit z původních víc než 100 hektarů na zhruba 20. O možných příčinách ohně mluvil mluvčí zprávy Národního parku Tomáš Saluf.
9: V zásadě tu máme dva scénáře. Jeden, že by požár vznikl z přirozených příčin a druhý scénář je lidské zavinění. Ty přirozené příčiny můžeme vyloučit, protože v našem prostředí se jedná výhradně o zahoření odblesku a v posledním období žádná bouřka nebyla. Takže si můžeme být téměř jisti, že ten oheň je zapříčiněn člověkem.
7: Škody budou na výsadbě a taky na trasách pro turisty. Pokud vše půjde dobře, měli by haseči zásah ukončit koncem týdne. Poslanci by dnes měli projednat odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování, a to o jeden rok, tedy do konce června příštího roku. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová požádala sněmovnu o to, aby její novelu schválila zrychleně už v prvním kole. V Liberci dnes startuje 25. ročník Anifilmu. Na mezinárodní přehlídce animovaných filmů bude do konce tohoto týdne k vidění na 500 soutěžních i nesoutěžních snímků. Součástí 6denního festivalu jsou také výstavy, besedy, koncerty anebo tvůrčí dílny pro děti. Řidič, který najel v Lipsku do lidí, je Němec. Jak večer sdělil saský premiér, pachatel je 33 let a policie ho zná, že je nedaleko Lipska. Obyvatelům podle něj nehrozí žádné další nebezpečí. Už v minulosti se u mladého muže projevily psychické problémy. Poté, co včera odpoledne vjel do davu lidí a usmrtil dva lidi a další zranil, byl zadržen a teď je ve vazbě. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
10: Dobré ráno, Rádia Blaník.
6: S Petrem Slívou.
0: No a my otevíráme to další květnové ráno. Dneska už je 5. května, máme tady úterý. Klaudie, milé Klaudie, dneska máte svátek, tak vám přejeme všechno nejlepší. My s Adelkou slavíme rok společného vysílání, takže my máme výročí, takže si popřejeme taky všechno nejlepší. No a vám proplatíme účtenky. Řeč o tom bude už za chvíli. Za 2 minuty bude 6.

0: Petr Lexa, Lukáš Bundil a Slza a každej sám v dobrém ránu na Blaníku. No, nejste v tom sami, my v tom jsme s vámi a ještě vám k tomu každé všední ráno proplácíme vaše účtenky.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: To si takhle něco koupíte, protože vám doma odešel, já nevím, třeba kávovar, nebo lednice, nebo myčka, pračka, cokoliv jiného, nebo musíte zaplatit kroužek dítěti, anebo musíte zaplatit nějakou pravidelnou splátku. No a tu účtenku, která vám zbyde potom v ruce, teda místo těch peněz, stačí přepsat do SMSky a poslat nám na číslo 600 318 118, k tomu taky přidat jméno, příjmení a odkud jste. A potom po 7 hodině čekat, jestli vám náhodou nezavoláme. No a včera jsme takhle zavolali Lence z Kladna, která chtěla proplatit příměstský tábor na lezecké stěně pro svého syna za 4,5 tisíce korun. Tohle nám napsala právě do té SMSky. No a potom přišla kontrola poslechu. Lenko, vy jste říkala, že vaříte čaj, posloucháte u toho Blaník, tak mi to ještě dokažte. Kdo dospíval na Blaníku?
3: Karel Gott.
0: No jasně, ten si vařil kafe. Gratulujeme, 4,5 tisíce posíláme na Kladno. No a teď je třeba řada právě na vás, takže šup, do ruky telefon, napsat SMSku, co chcete proplatit, kolik to stálo, přidat vaše jméno a příjmení a odkud jste a poslat na 600 318 118. To je konec konců stejné číslo, na které můžete i dneska posílat své dobré zprávy. Co vás v poslední době potěšilo? Jaká dobrá zpráva? Co se vám událo dobrého? Rozdělte se s ostatními, protože ve čtvrtek zase budeme odměňovat. No a účtenky zhruba za hodinu. Teď Far Corporation a Stairway to Heaven. 6 hodin a 6 minut. Na Blaníku.

0: Far Corporation a Stairway to Heaven. Další z mnoha hudebních projektů německého producenta Franka Fariana, tvůrce třeba Boniem, nebo No Mercy, nebo Milli Vanilli. Tady si vypůjčil slavnou pecku od Led Zeppelin a nechali nahrát členy jiných hudebních sdružení, právě třeba s Boniem, anebo amerických Toutou. Tak to bylo takové hudební okénko.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio
0: A teď okénko Adelky.
2: Příjemné úterní ráno. Jak to dnes bude s počasím, tak to ví Vojtěch Umlouv z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno vám i posluchačům. Máme velkou oblačnost převažující. Na severozápadě a severovýchodě Čech ještě doznívají přehánky. Teploty vzduchu klesly většinou k 16 až 11 stupňům Celsia, místy i níže. Na hodnoty kolem 8 stupňů Celsia nejchladněji je spíš tedy ve východní polovině území.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Čeká nás oblačné až zatažené počasí. V Čechách počátku budou přehánky jen výjimečné, ale odpoledne jich bude v západní polovině Čech přibývat. Bude se jednat o přehánky a také bouřky. Na Moravě a ve Slezsku může být zpočátku i zmenšená oblačnost, nějaké polojasno a přehánky zde čekáme až večer, a to je jenom výjimečně. Nejvyšší denní teploty dnes budou mezi 24 a 28 stupni Celsia, na západě jen kolem 22. V metrech na horách bude kolem 20 stupňů, v Krušných horách chladněji kolem 16 stupňů Celsia.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak teď už víme, co nás čeká, uvidíme, jestli se to povede. Tady Adam Ďurica a Mandolína. Dobré úterní ráno za ten 5. května.

0: Je to tvá vina a Olympik na Blaníku. Už příští pátek začíná hokejové mistrovství světa, ale hokejem to žilo i včera. A hlavně hokejem žijí celé Pardubice. A hokejistou sezóny byl vyhlášen právě útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn po nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po 10 letech. Opora Dynama včera na gala večeru v Praze převzala 4 ceny. Vedle triumfu v hlavní anketě se Roman stal taky nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejlepší, nejčastěji voleného hráče utkání. A sám k tomu řekl tohle.
1: Tak samozřejmě je to příjemný, já jsem rád, že jsem měl dobrou sezonu. To hlavní se odehrálo, já nevím, pár dní zpátky, prostě opravdu to bylo to, proto jsem se vracel, protože jsem ve Švýcarsku vlastně někdy hrál playoff, někdy hrál kolo, vypadával, bylo před kola, prostě ty ambice nebyly takový a já už jsem to říkal ty 2 roky zpátky, že ty ambice a to, abych tady ty zápasy hrál, měl tu šanci tady ty momenty zažívat, tak protože to je ten důvod hlavní, proč se vracím. A takže za to jsem rád, že se mi to tak nějak splnilo. A
0: takže dvojnásobný mistr světa se výrazně podílel na vítězství Pardubic v té základní části extraligy a následném zisku titulu. Tolik Roman Červenka, a když tam byla řeč o tom Švýcarsku, tak právě v tom Švýcarsku už příští týden v pátek startuje letošní hokejový šampionát. No, to se teprve uvidí, jak to dopadne. Teď je 6 hodin a 19 minut a za chvíli krátké zprávy. Radio
2: Blaník. Čeština je krásná,
3: ale taky dost těžká
2: a někdy trochu matoucí.

0: něco na Cimpr Campr.
1: A kde se vzalo máslo na hlavě?
0: To všechno nám vysvětlí naše Samira.
1: Proč se říká,
0: co se říká?
1: Každý všední den po 10. hodině
0: na Rádiu Blaník.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posykat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Izomat stavebniny.
9: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
10: Best Beleza.
9: Nádherná zahradní dlažba.
10: Best Bellissima.
9: Dvě úžasné zahradní dlažby.
10: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
11: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
12: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
13: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
14: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
13: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
14: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
13: Přece Hermann.
14: Hermann. Jistota na celý život.
15: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, CZ.
16: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
17: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
18: No jasně, super.
17: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
18: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
17: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
18: Pánové na burger s trhaným masem.
19: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
18: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
20: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
21: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
20: Těšíme se na vás.
1: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
22: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Na Pražském radě dnes začne konference Evropa jako úkol. S úvodními projevy na ní vystoupí prezident Petr Pavel a jeho finský protějšek Alexander Stubb. Představenstvo oblastní nemocnice Příbram čeká mimořádné zasedání. Jednat bude o odvolání předsedy představenstva Stanislava Holobrady. Dosavadní ředitel je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek. Okresní soud v Břeclavi možná vynese rozsudek v případu úmrtí po pádu fotbalové branky. Předloni takto přímo v Břeclavi usmrtila 12-letého chlapce. Slavnostní zahájení v pražské Holešovické tržnici otevře květnovou část výzvy do práce na kole, pěšky anebo poklusem. Akce má města a obyvatele motivovat k udržitelné dopravě. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
23: Dobré ráno, Rádia Blaník.
24: Tak přesně před 21 lety se psalo takové kouzelné datum 5.5.2005, takže to bylo 050505 a obřadní síně měli co dělat, protože všichni si na to datum tehdy plánovali svatbu. Tak dneska tady máme taky 5.5., ale už je to 2026. Já si myslím, že to může být klidně taky kouzelné datum pro všechny z vás a uděláme pro to, co bude v našich silách, když budete poslouchat Blaník. Za 5 minut vidíte zase pětka, za 5 minut tady bude 6:30.
8: Pohodové české rádio. Koncert pro všechny bezva lidi.
25: Tři

0: Michal David a disco příběh na Blaníku. Michal David s námi letos oslaví narozeniny. Stane se to 30. května na našem tradičním místě na Konopišti. Už tam byl a bylo to velké a teď si to po pauze zopakuje. To takový Jirka Korn tam bude úplně poprvé. A taky tam bude Lucka Bílá a Olga Lounová a Jakub Smolík a Helena Vondráčková. A potom tam bude spousta z vás. Někteří poprvé, někteří po několikáté, ale jisté je, že vás bude hodně, protože i letos je vyprodáno, konec, šluz, zavřeli jsme krám, ale jedno řešení, pokud jste si vstupenky nekoupili, tady ještě máme, protože jsme pro vás schovali několik posledních vstupenek a už brzy je budete moci vyhrát právě v našem vysílání. Prostě si je vyposloucháte, tak buďte ve střehu a všechno důležité o tom našem narozeninovém koncertu na Konopišti najdete na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Koncert pro všechny bez validi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
1: Nezapomenutelná atmosféra Konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě a Václav Neckář na Blaníku, ne s kytarou, ale se sluchátky a s mikrofonem jsem zhruba takhle před rokem stál před Adelčiným domem a říkal jsem, pojď se mnou vysílat.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Bylo to tak nějak, že jo?
3: Přesně takhle to bylo, já si to pamatuju.
0: Klečel jsem na chodníku a...
3: S kytárou
0: a prosil, pojď, já už tady nechci být sám. No dneska už je to prostě rok, máme výročí, přesně před rokem jsme začali s Adelkou vysílat společně. Jak bys ten rok shrnula?
3: Já bych řekla, že strašně rychle utekl. Já bych vůbec neřekla, že to je rok, ale tak čas plyne rychle, když se člověk dobře baví.
0: A čím si starší, tím plyne rychleji.
3: Je to tak. A já jsem za ten rok o rok se stárla, takže to dává smysl.
0: Já možná taky
3: No a zase další věc máme společnou. Ale já jsem tady strašně šťastná. Já jsem šťastná s tebou, jsem šťastná s našimi posluchači a je to tady prostě úžasný.
0: No prostě přežili jsme to. Já mám takový pocit, že za ten rok jsme ještě neudělali takovou tu válku rouzových, že nám to ještě nepřišlo, že bychom po sobě měli něco házet a že bychom měli o sebe rozbíjet talíře. Že to se možná třeba stane v budoucnu, ale zatím dobrý. Já jsem spokojený. Tak to je naše dobrá zpráva a teď ty vaše dobré zprávy.
3: Napsal nám Pavel, ten napsal: "Dobrý den, moje dobrá zpráva je, že pro mě to byl krásný, povedený, prodloužený víkend. Čtvrtek průvod čarodějů a čarodějnic, pátek sjezd traktorů, v sobotu autorský výlet na zámek Jezeří. Co bych mohl chtít více?"
0: Moc děkujeme, Pavle. No a my čekáme samozřejmě i na ty vaše dobré zprávy, protože každé dobré ráno na Blaníku je o dobrých zprávách a čím víc, když se podělíte o svou dobrou zprávu, tak potom máte z toho ještě lepší pocit, tak nám je pište na 6318 a my ve čtvrtek zase někoho z vás odměníme. A co se počasí týče, to bude taky dobrá zpráva?
3: Tak záleží jak pro koho, pro přírodu určitě, protože potom suchu přichází déšť, bude dnes oblačno až zataženo, hlavně v Čechách, tedy počítejte s přeháňkami, které se objeví hlavně odpoledne a budou četnější. V západní polovině se přidají ještě i bouřky a na Moravě a ve Slezsku tady ta situace je trošku jiná. Tady začínáme pod půljasnou oblohou, ale k večeru se také zatáhne a přehánky se tady objeví jen výjimečně. Teploty zůstávají vysoko, v maximech budou dosahovat až 28 stupňů Celsia, na západě bude okolo 22 a na horách pak okolo 20 stupňů Celsia.
0: A Adel, já pro tebe k tomu výročí mám. Adel, a víš proč?
3: Povídej.
0: Protože ta má dneska navíc narozeniny. Tak už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 59.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
11: Nevíte si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver. Velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Od pondělí na Nova Action.
12: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
16: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
17: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Set fire to the rain a Adele na Blaníku. Adele má dneska narozeniny. Tahle ta Adele, co vám teď právě dospívala, ale zároveň to byl dárek k našemu prvnímu výročí společného vysílání s Adele Zahradníčkovou. Takže Adele, ber to jako takový dárek ode mě.
1: Já ti moc krát děkuji.
0: A máme prostě výročí na Adeliny narozeniny. No a včera nám tady naživo k tomu výročí zpívali Činasky, tak si to pojďme jenom připomenout, protože tady bylo další kytarové ráno.
2: No dobře, tak můžem zahrát nějakou, kterou neznáte třeba.
0: Zkus to, schválně, jo.
2: Začneš.

0: do 8 ráno, co nám brání.
1: Včera do kytarového rána dorazili Michal Malátný a Honza Steinsdörfer. Honza hrál na takový zvláštní nástroj, jehož název už si pamatuju, jmenuje se melodika. To je ten zvuk té harmoniky, kterou tam slyšíte, jenomže se do toho fouká. No a kromě toho, že se hrálo a zpívalo, tak byla řeč taky o konopišti.
2: Už jsou to 3 roky, kdy jste hráli na Blanickém konopišti. Pamatujete si na to?
0: Samozřejmě.
2: Uzavírali jste ten večer, jak se vám tam hrálo?
0: Tak konopiště je krásné místo. My jsme tam hráli několikrát, na vašem večírku 2x, mám ano. pocit. Je to super, že je to kousek od Prahy. Musíte se trmácet, jako. Ale ne, je to krásný místo a ten...
2: Já ti napovím, nejskvělejší publikum.
0: No samozřejmě, ano.
3: Moderátoři
0: fantastický.
3: Daleka.
0: Dramaturgie, no úplně špičková. Jako.
2: To letošní konopiště, to už je vyprodané, ale zachránili jsme pro vás pár vstupenek a budete moci o ně hrát už brzo. Právě ve vysílání Blaníku. No a už brzo uvidíte taky video ze včerejšího kytarového rána. Tak teď si dáme od Činasky jednu studiovku. Tady je Kapradí.

0: To byly Činasky a Kapradí. Činasky s námi strávili včerejší české kytarové ráno. Po 8 hodině se tady naživo zase hrálo a vy to brzo uvidíte i ve videozáznamu. No a z Blaníku v té příští hodině uslyšíte Marii Rotrovou. Budou Krištof. Život je krásný i na konci světa. A bude i David Dale. Prázdnotu zvláštní. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 7. Teď je 6.53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Blaník, počasí.
6: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska nás čeká většinou oblačno až zataženo, jen přechodně může být obloha, místy i polojasná. Odpoledne k večeru od jihu postupně dorazí přehánky, vytvořit se mohou taky bouřky. Teploty v maximech dneska vyšplhají na 26 a foukat bude slabý vítr. O počasí je to všechno, teď je tu na řadě doprava.
1: Jak bude?
7: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
6: Na trase mezi Benešovem a Táborem na obchvatu Votic bourala dvě osobní auta. Provoz je řízen kyvadlově, počítejte tu se zdržením. Na dálnici D1 u sjezdu na Psáře na 49. kilometru směrem z Brna na Prahu bourala dvě osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný, před místem se vytvořila asi dvoukilometrová kolona, zdržení ale bude narůstat. Pozor taky na D8 na 23. kilometru směr Drážďany. Na vozovce stojí porouchané nákladní auto, se zvýšenou opatrností tu dále projedete. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete. Teď jsou tu zprávy a s nimi je tu opět Monika.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Studenti pokračují ve skládání maturit. Děčín čeká na povolení pro novou lávku přes Labe. Rusko vyhlásilo na následující dny příměří.
9: Rádio Blaník.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na středních školách pokračují maturity. Studenty posledních ročníků dnes čeká povinný didaktický test z českého jazyka a literatury. Podle dat státní organizace CERMAT se k němu přihlásilo přes 84 tisíc maturantů, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Včetně těch, kteří třeba zkoušku opakují, je to 87,5 tisíce žáků. V Děčíně je hotová lávka přes Labe pro pěší a cyklisty. Je zavěšená na železničním mostě a lidem bude přístupná poté, co stavební úřad vydá povolení k předčasnému užívání. Šlo o jednu z největších investic města za poslední roky. Výstavba přišla na 108 milionů, 43 milionů korun pokryla dotace. Pražské planetárium ode dneška nabídne novou stálou expozici věnovanou meteoritům. K vidění bude i několik velmi vzácných kusů. Další si budou moci návštěvníci dokonce i potěškat. A víc tomu říká mluvčí planetária Anna Chvátalová.
10: Součástí expozice bude také interaktivní kiosk s AI avatarkou, která odpoví na otázky týkající se meteoritů, jejich původu, složení i významu pro vědu. Výstava také nabídne interaktivní simulátor dopadu meteoritu.
8: A výstava je zdarma. Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině. Důvodem jsou oslavy vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Ruské ministerstvo obrany pak na platformě Telegram pohrozilo v případě narušení oslav masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Zelenský následně vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
11: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Svívou.
0: Dobré ráno, hodně štěstí přejeme všem maturantům k tomu dnešnímu didakťáku z češtiny a hodně štěstí přejeme i vám všem, kdo jste nám poslali své účtenky, jak to vypadá, Adel.
12: No máme jich spoustu.
0: Mrkni do osudí, tak za chvíli vytáhneš jednu, která se ti nějakým způsobem zalíbí a my se ji pokusíme proplatit. Pokusíme, vždycky je to pokus, protože já vám nejdříve musím zavolat a vy to musíte vzít a taky dokázat, že právě v tu chvíli posloucháte. Tak to berte jako takovou radu, co dělat v tuto chvíli. Teď Marie Rotrová a Řeka lásky. Za minutu a půl bude 7.

0: skupina Krištofa Život je krásný v dobrém ránu na Blaníku. Ano, život je krásný, zejména pro vás všechny, kterým jsme už proplatili účtenku. A také pro vás všechny, kterým tu účtenku teprve proplatíme.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Teď nevolejte, protože teď budeme volat my. Ale ještě než se dozvíme, koho nebo komu budeme volat, tak si zrekapitulujeme včerejšek. Včera jsme proplatili první účtenku tohoto týdne. Co to bylo? Komu to bylo?
3: Byl to tábor pro syna za 4500 korun a bylo to pro Lenku z Kladna.
0: Ano, včera jsme propláceli na Kladno. Kam to bude dneska, to už taky víme.
3: Já už to vím.
0: A taky komu to proplácíme, taky víme. Vím. A co to proplácíme, taky víme. Výborně, já už to vím taky a nebudu to zdržovat, takže udělám teď tomu intimčo a jdeme volat. Je vytočeno. Tak ještě by nám to mohlo zvonit výborně. Vždycky okamžik napětí.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. Je tam Eliška z Hradce?
4: Ano.
0: Tak, Eliško, co teď děláte po ránu?
4: Teď si koukám na mobil, jak je počasí.
0: Do toho se rozsvítil a začal vám volat studiové číslo Blaníku. Je to tak?
4: Ano.
0: Já to úplně vidím. Adélko, co to dneska proplácíme?
3: Dnes bychom měli proplatit dentální hygienu za 1700 korun.
0: Je to tak, Eliško?
4: Ano.
0: Už jste si dneska čistila zuby?
4: Čistila, ano.
0: Já mám vždycky po té dentální hygieně pocit, že to jde strašně rychle dolů zase.
4: No, to jo, to je pravda. Člověk má
0: takový ten pocit těch čistých úst a potom za týden už zase, ach jo, abych to zase potřeboval. No, 1700 korun, my vám je proplatíme, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Krištof.
0: Je to tak. Život je krásný. 1700 korun do Hradce Králové.
4: Ano. Děkuji.
0: Eliško, že se ptám, chodíte ráda na dentální hygienu?
4: No, tak jako nechodím, protože to stojí hodně peněz, ale rád musím chodit, no.
0: No, tak jsme na tom podobně. A ještě to trošku bolí vždycky, že jo?
4: Ne, mě to nebolí.
0: Mě jo, teda. Eliško, krásný den, zůstaňte nám na lince. Mějte se, naslyšenou.
4: Děkuju moc krát, naschledanou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Kazan Boy a Baltimora na Blaníku a před chvílí další účtenka dostala na pamětnou.
1: 1700 korun, my vám je proplatíme, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
2: Krištof.
0: Je to tak. Život je krásný. 1700 korun do Hradce Králové.
2: Děkuji.
1: Další účtenka dostane na pamětnou zase zítra po 7. hodině, ale to nám ji nejdříve musíte poslat. Neposílejte ji poštou, přepište ji do SMSky, co chcete proplatit a kolik to stálo. Přidejte jméno, příjmení, odkud jste a pošlete na 600 318 118. A zítra po 7. dobře poslouchejte a jdeme na počasí.
3: Sluníčko, Rádia Blaník.
0: A o něm něco ví Adel.
4: Je to tak, už teď po ránu máme na většině území přes 10 stupňů Celsia, třeba Praha hlásí 16 stupňů, Plzeň 13 stupňů Celsia, Olomouc 11 a Zlín 16 stupňů Celsia. Během dne teploty můžou vystoupat až na 28, na západě bude okolo 22 a na horách pak okolo 20 stupňů. Nicméně hlavně v Čechách počítejte s oblačnou až zataženou oblohou, objeví se tady přehánky, ty budou četnější na západě, tady se můžou přidat i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak zpočátku polujasno a k večeru se přehánky objeví jen ojediněle.
1: No, větráme ve studiu od té doby, co jsme přišli, ale je to zvláštní dneska venku, je tam sluníčko, ale zároveň jsou tam mraky a když se nadechneš, tak je cítit déšť trošku,
4: bude,
1: že jo?
4: Duha.
1: Bude duha, bude asi pršet. No, uvidíme, jak to dopadne. David Dale a počítám teď na Blaníku. Za 2 minuty bude 7:45.

0: Toto Cutugno al Italiano na Blaníku je 5. května, kdy si taky připomínáme Pražské povstání, jednu z nejdramatičtějších kapitol konce druhé světové války. A důležitá připomínka je taky to, že důležitou roli v tom hrálo rádio, tehdejší protektorátní rozhlas a redaktor Zdeněk Mančal s touto česko-německou větou, kde zároveň němčinu úmyslně zkomolil.
1: Je právě 6 hodin.
0: A Zdeněk Mančal a jeho kolega Stanislav Kozák pokračovali smíšeným česko-německým jazykem a v 8 hodin nebylo německé hlasatelce potom dovoleno přečíst zprávy a potom se mluvilo už pouze česky a hrály se zakázané národní písně a další skladby. Takže rádio je prostě kouzelné médium. Za chvíli krátké zprávy, teď je 7.22. Rádio Blaník.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
4: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů. Stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár. Váš spolehlivý partner na cestách.
5: Izomat stavebniny.
6: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
7: Cemix fasáda, trvalá paráda.
6: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
10: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
9: I teď?
11: Ano.
9: A teď?
11: Jo, včera, dnes i zítra.
10: Prostě pořád.
12: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
14: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
13: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
14: Více na www.hormann.cz.
13: Herman. Jistota na celý život.
15: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
16: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
17: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
18: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
19: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
20: A jaké?
19: Alfa křížovky, ty s duhou.
20: A s ptákem.
19: Najdete na levnekřížovky.cz.
20: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
19: Mua.
21: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
0: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
21: Těšíme se na vás.
1: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
22: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli 4. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.
23: Blaník za volantem.
24: Na trase mezi Benešovem a Táborem na obchvatu Votic bourala dvě osobní auta. Provoz je řízen kyvadlově, počítejte se zdržením. Na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na D1 u Senohrab se vytvořila asi 3-kilometrová kolona. Obrňte se trpělivostí. Zdržíte se taky na dálnici D1 u Chocerad, a to mezi 29. a 23. kilometrem ve směru od Brna na Prahu. Důvodem je dopravní omezení. A na příjezdu do Prahy po D7 v Lipské ulici ve směru od Chomutova se kvůli omezení před sjezdem na Evropskou vytvořila 2-kilometrová kolona. I tady dejte pozor. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
23: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
25: Aktuální přehled každý den.
23: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
26: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Zemědělci očekávají kvůli suchu nižší hektarové výnosy i horší kvalitu plodin. Aktuálně jsou podle nich nejvíce ohroženy zejména jarní obiloviny, ty špatně vzcházejí a nerostou. Projektanti dokončují technickou studii jeho západního obchvatu Uherského Hradiště. Podle zástupců města přispěje k rozvoji území, zlepší dopravní obslužnost a zvýší kvalitu života obyvatel. Evropská unie zváží všechna možná odvetná opatření, pokud americký prezident zvýší cla na dovoz aut do Spojených států. Pokud to ale bude možné, bude se snažit konflikt neeskalovat. Basketbalisté Nymburka a Pardubic vyhráli i třetí čtvrtfinálové zápasy v ligovém playoff. Už dnes můžou oba týmy slavit postup. Středu Češi hrají s Ostravou, východu Češi s Pískem. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
27: Dobré ráno, Rádia Blaník.
28: Dobré ráno, maturantům přejeme hodně štěstí k dnešnímu didakťáku z češtiny. Doufujeme, že to bude samá dobrá zpráva a na vaše dobré zprávy čekáme pro změnu na naší SMS bráně, která má číslo 600 318 118. Pojďte se s námi rozdělit o tom, co vás v poslední době nejvíce potěšilo. A třeba krajánka Rádia Blaník nejvíce potěšilo to, že dneska je jeho den a za chvíli zase vyráží. A kam to bude, tak to nám za chvíli řekne on sám. Za minutu bude 7:30.

0: Fuck You a Queenie na Blaníku.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Je tady 5. květen, ale v tuto chvíli je důležitější to, že je to úterý, protože v úterý, ve čtvrtek a v sobotu vyráží právě za vámi Krajánek Rádia Blaník. Dneska je tím krajánkem Vlasta Suk a kam to bude, to nám řekne on sám, protože ještě předtím, než usedne za volant našeho blanického auta, tak jej čekala pravidelná zastávka ve studiu. Vlasíku, ahoj, dobré ráno, kam to teda bude?
3: Dobré ráno, ano, je čas, abych vám nastínil, kam to dneska bude. Začnu na Vysočině a budu pro vás mít pozvánku na sobotu, kdy se má uskutečnit pokus o jeden rekord s názvem Vrátíme svratku do pramene. Já veškeré podrobnosti vypátrám a do vysílání se přihlásím krátce po 14. hodině. Pak se přesunu do jižních Čech, konkrétně do Tábora, kde si projdu a zaskáču ve zdejší jump aréně a pochopitelně zjistím, co všechno tady můžete zažít a taky jaké akce tady mají a tak dále. Odsud se přihlásím po 17. hodině. Tak se mějte hezky a budu se těšit. Ahoj.
0: Ahoj, pozdravuj na Vysočině, ať se podaří teda vrátit svratku do pramene a pozdravuj samozřejmě i v Táboře a pěkně si zaskákej, ale pozor, jo, taky nejsi nejmladší. Hlavně šťastnou cestu a v pořádku se vrať. A tohle už jsou No Name, uslyšíte je i letos na Konopišti. Čím to je? Na Blaníku 2 minuty po půl osmé.

0: Maria Magdalena a Sandra na Blaníku. Dobré ráno, Radio Blaník. Úterý 5. května, den, kdy si připomínáme taky, světe div se, Světový den hygieny rukou. Tenhle ten den vyhlásila Světová zdravotnická organizace, aby upozornila na to, jak zásadní je obyčejné mýtí rukou. Právě ruce totiž patří mezi nejčastější přepravce bakterií a virů a dobrá zpráva, správná hygiena rukou je jeden z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů, jak zabránit šíření infekcí. Tak jak si správně mýt ruce?
1: Já jsem zjistila, že samotným mýdlem byste si měli mít 20 až 30 sekund. Celá ta rutina by měla trvat okolo minuty. A vlastně...
0: Minutu?
1: No, okolo minuty, no. 40 sekund až minutu.
0: Za ten den už nic neudělal.
1: No, tak teď si na sebe prásnu, že si pořádně ty ruce nemeješ. A je důležité si mít vlastně i ten prostor mezi prsty, takže vlastně dát ty prsty mezi sebe, hřbety rukou o sebe a taky zároveň třeba bříška prstů jsem zjistila, že by si měl dát vlastně ty bříška prstů o dlaň si takhle několikrát obkroužit.
0: Bože, to je věda teda. No, já nevím, já mám chytré hodinky a ty mi neustále měří, jak dlouho si myju ruce a vždycky mi hlásí brzo, ještě mít, strašně mě to štve, asi
1: no,
0: to vypnu. No, nicméně ta symbolika data 5.5. není náhodná, připomíná totiž 5 prstů na každé ruce. A možná vás překvapí, proč někdo zavedl něco jako je Mezinárodní den mytí rukou. Má to své opodstatnění. Protože podle Světové zdravotnické organizace si asi 7% žen a 15% mužů po použití toalety ruce nemyje. My s Adelkou si ruce myjeme.
1: Je to tak.
0: A taky vám řekneme počasí, teda Adelka vám ho řekne.
1: Dnes nás čeká den, kdy bude oblačno a zataženo na většině území, hlavně v Čechách a na západě. Tady se přidají přehánky a na tom západě se můžou objevit i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku tady bude svítit mírně i sluníčko, srážky se objeví spíš výjimečně až k večeru. Teploty se stále budou držet vysoko v maximech 24 až 28, na západě okolo 22 stupňů Celsia a na horách okolo 20.
0: A za 4 minuty bude 7:45.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na

0: CZ.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Poctivá práce si zaslouží poctivý stroj. Zahradní traktory Stiga spojují výkonný a úsporný motor, precizní zpracování a komfort, který poznáte při každém sečení. Přesvědčte se sami na www.stiga.cz. Péče o vaši zahradu se stane radostí, ne povinností. Stiga. Výkon, na který se můžete spolehnout.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
4: Kdo na to jde
5: od ESA, koupí auto od ESA.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
7: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst.

0: Lucka Bílá, zpíváš mi Requiem na Blaníku. Lucka Bílá nedávno oslavila kulaté narozeniny, docela významné kulaté narozeniny, a taky byla ranním hostem na telefonu, kde byla řeč o tom, co se chystá.
1: Já vám samozřejmě držím palce, ale protože jsme na Blaníku, my musíme prodat ještě jednu věc, a to je to konopiště. My se uvidíme na konopišti 30. května. A na co se tam můžeme těšit?
2: Tak já určitě dám písničky z nového alba a těším se, protože vaše publikum je fantastický, já jsem se ho už užila. A těším se, že si to zase spolu prostě báčně užijeme. A samozřejmě moc vám děkuju za pozvání. Je vidět, že máte vkus.
1: No, děláme, co můžeme.
0: No, děláme, co můžeme, ale ani areál konopiště, kde se to 30. května potkáme, není nafukovací. A Lucka Bílá, ale i třeba No Name a Michal David a Olga Lounová, spousta dalších mají jistotu, že i letos budou zpívat před plným hledištěm. Je totiž vyprodáno. Ale pst. Schovali jsme pro vás pár vstupenek a ty si budete moci už brzy vyposlouchat.
3: Koncert pro všechny bezva lidi.
4: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: Tak dobře, poslouchejte. A teď Kacinkru na Blaníku. 7:49. Dobré ráno.

0: I Just Died in Your Arms a Cutting Crew na Blaníku v 7.54. Už pro vás chystáme tu další hodinu, ve které vám bude zpívat Hanka Zagorová. Taky Petra Janů. To je důležitá písnička, to si dobře pamatujte. A taky opět Radeček. Dokud hezky česky to na Blaníku bude i po 8, taky nás čeká host na telefonu a teď si to spojte s tím, co jsem říkal před chvílí. 7.54, dobré ráno.
1: Radio Blaník. Radio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
1: Radio Blaník, počasí.
7: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska se vám budou hodit deštníky. Čeká nás oblačno až zataženo, odpoledne a večer od jihu dorazí déšť. Objevit se můžou sem tam i bouřky. Teploty vyšplhají na 23 až 26 a foukat bude slabý vítr. Tolik o počasí, teď už míříme na cesty.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
7: Na trase mezi Benešovem a Táborem na obchvatu Votic bourala dvě osobní auta. Provoz je řízen kyvadlově, počítejte tu se zdržením. Na D11 mezi 12. pultým a 11. kilometrem směrem z Hradce Králové na Prahu se vytvořila kolona. Počítejte tu se zdržením. A se zdržením počítejte i na trase z Benešova na Prahu, a to před nájezdem na D1 u Senohrab. Je tu asi 3-kilometrová kolona, obrňte se trpělivostí. Tolik dopravní servis a na řadě jsou zprávy s Monikou.
8: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
9: Kvůli suchu ubývá voda i ve studních. Dětské domovy mají problémy kvůli superdávce. Karlovarsko bojuje v pátém finále o volejbalový titul.
2: Radio Blaník.
9: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Třetinu Česka trápí extrémní sucho. Další téměř třetina území je ve druhém a třetím stupni. Tento týden sice může výrazně zapršet, srážky ale budou velmi nerovnoměrné a třeba na Moravě a ve Slezsku nemusí lokálně spadnout téměř žádné. Na východě zaprší méně, než původně meteorologové očekávali. Na sucho upozorňují také hydrologové, kteří hlásí velmi nízké stavy vodních toků a nedostatek vody i ve studnách. Děti z dětských domovů letos zřejmě na dětské tábory jen tak nevědou. Po zavedení nové superdávky totiž přišli o přídavek na dítě, který dosud využívali třeba na volnočasové aktivity, včetně letních táborů. Chybějící finance jim ve většině případů mají nahrazovat kraje. Peníze ale často přijdou až v době, kdy už je na přihlašování na dětské pobyty pozdě. Doprava na zavolání se v Česku dál rozšiřuje. Nově si můžou malý autobus objednat také obyvatelé Hrádku nad Nisou a Chotyně na Liberecku. Víc dodává náměstek hejtmana Libereckého kraje Daniel David.
10: Momentálně nenahrazuje žádnou linku, ale v podstatě rozšiřuje možnosti toho, jak se lidi dostanou do těch oblastí, kde ty autobusy nejezdí tolik. Ten způsob dopravy se osvědčil a budeme se ho snažit zavádět i do jiných míst.
9: Cestující si nově budou moci objednat spoj podle svých potřeb, zatím v pracovních dnech od 7 ráno do 7 večer. V Karlových Varech se dnes večer rozhodne o domácích volejbalových šampionech. Karlovarsko v pátém finále hostí obájce titulu Pražské Lvy. Poslední bitva o zlato začne v hale míčových sportů v 6 hodin večer. Západočeši a Pražané bojují o domácí trůn opět po roce. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Svívou.
0: S Adelkou vám přejeme dobré ráno, čekáme na vaše dobré zprávy, protože ve čtvrtek se bude zase odměňovat, pište nám je na 6 318 118, a protože je úterý, tak nás čeká taky pravidelný ranní host na telefonu, tak už za pár minut a za půl minuty bude 8. Dobré úterní ráno.

0: Coco Jumbo a Mr. President na Blaníku 5 minut po 8 hodině a je čas na dnešního ranního hosta na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: No a dneska ráno si budu povídat s Petrou Janů. Dobré ráno, Petro.
3: Dobré ráno vám i posluchačů Rádia Blaník.
2: A já o vás vím, že jsem se vám dovolal na vaši milovanou chaloupku a že už dlouho jsem nevolal někomu na pevnou linku a že vy opravdu máte pevnou linku, protože vy tu chaloupku máte na takovém místě, že nemáte ani signál?
3: Tady je signál, ovšem, jak se říká, na znamení vytržený kolejnice. Jo, musím vylítnout, mám určitá místa, kde 100% signál chytnu, ale vím, že v chaloupce teda opravdu ne.
2: No tak je krátce po 8 hodině, to po vás samozřejmě nemůžu chtít, abyste někde stále na jedné noze a držela se větve, abyste chytla, abyste chytla signál. Petro, já vím, že vy tu chaloupku máte strašně ráda, vy tam budete zase celé léto, jak to snímáte?
3: Já to snímám totiž tak, že jsem se v podstatě díky covidu jsem tady zakořenila a spíš mě obtěžuje, když musím jít do Prahy, protože nedá se nic dělat, diváci za mnou nepřijedou na moji chaloupku, takže prostě jezdím po republice a když mám koncert, tak jedu do Prahy, ale potom se ale velice rychle vracím zase zpátky.
2: No a vy jste do té Prahy ale musela, protože vy jste před několika dny pokřtila novou desku v té Praze, je to tak?
3: Je to tak a já jsem strašně ráda, že jsem si ty písničky prostě naspívala znova s těma zkušenostma, který mám teď. A myslím si, že se to hodně povedlo, ten křest byl strašně příjemný a tak a bylo tam spoustu kamarádů a bylo to takové, jak já nechodím na ty společenské akce, tak tohle jsem si užila teda opravdu 100%.
2: No, ta deska se jmenuje Světla reflektorů a jsou tam teda, předpokládám, písničky od ty Petřiny asi, že jo?
3: Jsou to písničky od ty Petřiny, je jich 5. Textaři jsou různí, ale je to opravdu vysoká škola textařů, protože to je Pavel Vrba, Zdeněk Rytíř, Pavel Kopta, no a hlavně jako bonus je tam duet s písničkářem, který si říká Láska, takže Petra Janů s Láskou, to se mi strašně líbilo.
2: Ve světlech reflektorů.
3: A ve světlech reflektorů, ano.
2: Petro, a co je teď před vámi, co budete dělat? Budete už jenom na chaloupce?
3: Víte co, kdo má chalupu ví, že se na chvilku nezastaví, že prostě od božího rána do noci má co dělat, kam se podívá, tam je nějaká práce. A mezi tím já si tak jako odskočím zaspívat, teď už se leze ven, takže ty venkovní vystoupení jsou příjemný. Nic nemám proti kulturákům, ale každý má svý kouzlo a je to takový jakože v očekávání, protože teď je ta nádherná doba, kterou mám ze všeho nejradši. To jaro prostě, který se otvírá, znovu se nadechujeme a je to prostě příjemný.
2: A v mezidobí budete dolévat, já nevím, benzín do sekačky a dobíjet baterky?
3: Hele, tyhle ty praktické věci necháme to u té romantiky.
2: Jasně, dobře. Ale ono to k tomu chalupaření taky patří. Já se vás zeptám ještě na jednu věc, protože se ptám každého v tomhletom ranním telefonátu. Slyšela jste v poslední době nějakou dobrou zprávu, která vás potěšila jakoukoliv? Může to být úplná maličkost.
3: Dobrá zpráva, hele, víte co, dobrá zpráva je moje nová lékařská zpráva.
2: A to už jsem taky někde slyšel a to je kolikrát vůbec ta nejlepší zpráva.
3: Protože já mám kamarádku, lékařku, která ano. Si dala závazek, kamarádku a faninku zároveň, která si dala závazek, že prostě budu zdravá a jednou za 4 roku upírka mi tam veme nějakou krev a všecko mi vyšetří a tohle. Znám v Českých Budějovicích všechna oddělení, kromě psychiatrie zatím. A když mi řekne, že jsem zdravá, že můžu pokračovat dál, tak já si výsknu pěkně a políbím svýho pejska a jdeme na procházku.
2: A v Českých Budějovicích, jak známo, bych chtěl žít každý. Petro, tak už jenom dobré zprávy a hodně zdraví a moc děkuji, že jste mi to po ránu vzala. Mějte se krásně. Naslyšenou.
3: Vy se mějte taky krásně a přeju všem hodně dobrých zpráv. Mějte se hezky.
1: Rádio Blaník.
0: Tak to byla dobrá zpráva Petry Janů a video záznam tohoto rozhovoru vám opět dávám na můj instagramový účet Petr Slíva Official. Tak za chvilku tam bude, můžete se jí mrknout, jak se takový rozhovor dělá, jak to vypadá v rádiu. Tohle už je Petra Janů a moje malá premiéra na Blaníku v 8 hodin a 10 minut.

0: Moje malá premiéra Petra Janu byla dnešním ranním hostem na telefonu. Videozáznam už jsem vám dal na instagramový účet, na můj instagramový účet Petr Slíva Official.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. A nás čeká velký zlom. Teplotní zlom, teploty zítra a v dalších dnech spadnou klidně o 10 stupňů, nejchladněji má být ve čtvrtek a přidat se může i silnější dešť. Příroda to potřebuje, hasiči v Českém Švýcarsku na to čekají jako na smilování a my nejsme z cukru. A jak to bude dneska, Adel? Přidat se může i silnější dešť. Příroda to potřebuje, hasiči v Českém Švýcarsku na to čekají jako na smilování a my nejsme z cukru. A jak to bude dneska, Adel?
2: Dnes nás čekají ty teploty stále, ale vysoko.

0: A pro Breath You Take a Police na Blaníku sice sotva začal květen, ale na světě už jsou první dlouhodobější výhledy na léto. A protože prázdniny jsou dobou dovolených, tak zajímat to bude asi spoustu z nás, i když víme, že všechno se to může ještě změnit. Meteorologové ale varují, že léto 2026 může být jedno z nejdivočejších, jaké jsme zažili. Výrazná vedra, sucho, ale i prudké zvraty počasí. Teploty mají být ve všech letních měsících nadprůměrné a už červen může přinést první vlny horka. Zasáhnou krajinu i zemědělství během pár týdnů. Meteorologové zároveň upozorňují na vliv jevu El Niño, který může přinést ještě výraznější výkyvy od veder až po silné bouřky anebo přívalové deště. A výsledkem tak může být léto, kdy se počasí bude prostě rychle měnit. Takže připravit plavky i deštník, anebo si počkat, jak to dopadne. Za chvíli na Blaníku krátké zprávy. Za 8 minut bude v 8:30. Radio Blaník.
1: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
4: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Vy jsem přeci králík.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
6: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
7: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.

0: kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Pro Fivonia, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
7: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
6: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
7: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
10: Blaník za volantem.
11: Na sjezdu z dálnice D10 na nepřevázku na 39. kilometru směrem z Turnova na Prahu došlo ke střetu tří osobních aut. Jeden pruh je neprůjezdný, počítejte s nárazovým stržením. Na pražském okruhu před sjezdem na Jesenici na 81,5. kilometru směrem k letišti blokuje provoz dopravní nehoda dvou osobáků. I tady se zdržíte, poskakovat budete od sjezdu z D1. A na D1 mezi 18. a 19. kilometrem probíhá údržba vozovky, tak tam dejte velký pozor. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete. Teď jsou na řadě zprávy a s nimi je tu Monika.
12: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
10: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
13: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Provoz na železniční trati mezi Berounem a Karlštejnem zastavil poškozený sběrač vlaku. Správa železnic zjišťuje, jestli není poškozené taky trakční vedení. Cestující zatím vozí autobusy. Pražská energetika zvýšila od května ceny svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu. Reagovala tím na růst cen energií na světových trzích. Zdražení se týká nově uzavřených smluv se závazkem. Vyškov se potýká s vykrádáním kontejnerů na textil i elektroodpad. Zvažuje proto kvůli tomu instalaci kamer. Zloděj navíc kolem kontejnerů dělá i velký nepořádek. Teniska Barbora Krejčíková se po skoro tříměsíční pauze zaviněné svalovým zraněním vrací na tenisové kurty. V prvním kole v Římě dnes nastoupí proti Elze Jacquemotové z Francie, s kterou dosud nehrála. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Petr Slíva.
14: Dobré ráno Rádia Blaník
15: s Petrem Slívou.
16: No a my se za chvíli vrátíme k jednomu výjimečnému koncertu na jednom výjimečném místě a navíc další se chystá. A dokonce tady máme i zvukovou ukázku přímo z toho koncertu, tak více za chvíli a bude půl deváté.

0: ABBA a SOS na Blaníku a teď už k tomu výjimečnému koncertu, o kterém jsem mluvil před chvílí.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Není to tak dávno, kdy se někteří z vás užili další Hvězdu pod hvězdami. Výjimečný koncert na výjimečném místě v pražském planetáriu, ze kterého se stala jedna z nejmodernějších institucí tohoto druhu v Evropě. A pod hvězdnou oblohou, ale taky třeba pod stropem Sixtínské kaple a dalších slavných míst, už si tam zaspíval Michal Malátný. To byla první Hvězda pod hvězdami a nedávno to byl Tomáš Klus. A 9. června to bude Lucka Bílá a Blaník bude zase u toho. A abyste si udělali trošku představu o tom, jak to tam probíhá, jak to vypadá, tak se pokusíme přenést tu atmosféru z koncertu Hvězdy pod hvězdami přes rádio. Takhle si v tom pražském planetáriu zaspíval Tomáš Klus v duetu s Julií Vajdákovou. Ta písnička se jmenuje Vesmír má. Prostě se tam hodila do toho prostředí. Tak si teď celou dáme. Tady je záznam z Hvězd pod hvězdami. Tomáš Klusa, Julie Vajdáková.

0: Eldorado, ta bájná země oplývající bohatstvím a Gumbay Dance Band a zároveň písnička, kterou do češtiny tak skvěle převedl Valdemar Matuška.
1: Blanický dobrometr.
0: No, dát si dobrometr po Eldorádu, myslím si, že to je akorát tak na čase, protože my jsme i dneska ráno přijímali vaše dobré zprávy, protože znáte tu chvíli, kdy najednou se dozvíte nějakou dobrou zprávu a teď ty endorfiny se začnou pomalinku vyplavovat a vy se úplně rozjaříte a všichni se na vás podívají a vidí, jak se usmíváte a začnou se taky usmívat a teď začnete šířit do okolí tu svou dobrou náladu, tak takhle vy to děláte přes ty SMSky. Tak co pak nám napsali dneska posluchači?
2: Napsal nám třeba Hana z Rhovárové Bělé. Milý Blaničku, dostala jsem pochvalu za závod na 4 kilometry, který se konal v neděli od České ligy Nordic Walking. Těší mě to, protože už nejsem nejmladší, je mi 63 let.
0: Gratulujeme.
2: Krásný.
0: Paní je mladá, 63 let, není žádný věk.
2: Žádný věk. Potom přidám ještě další SMSku, jsme zdraví, občas posedíme s přáteli, posloucháme Blaník, no co by mohlo být ještě lepšího, tohle je ta nejlepší zpráva pro všechny.
0: No to bez pochyby pro nás hlavně, děkujeme.
2: A potom přidám ještě Daniela, ten nám píše z Ženevy. Ahoj rádio, mě potěší, když mi nezvoní telefon.
0: Jako z té Ženevy, jako ze Švýcarska ze
2: je
0: Ženevy.
2: To tak?
0: Tak Danieli. Gratulujeme. Třeba vám ve čtvrtek zazvoní telefon, abychom vám ohlásili, že zrovna ta vaše zpráva byla vybraná. Tak pozor, jo, na ty zvonící telefony a pište nám dál dobré zprávy na 600 318 118, protože i tento čtvrtek, normálně je to v pátek, ale protože v pátek je volno, tak ve čtvrtek, jako minulý týden, mezi 8 a 9 hodinou si uděláme šťastnou hodinku a někoho z vás odměníme. Ty jsi nasadila zpátky sluchátka, tak nám to počasí ještě řekni.
2: Já jsem to tušila, že se na něj totiž zeptáš. Dnes nás čeká hezký teplý den, bude 24 až 28 stupňů na západě. Nepřesáhnou teploty 22. Na Moravě a ve Slezsku se dokonce objeví na většinu dne sluníčko. Přehánky se objeví jen výjimečně a k večeru. Naopak v Čechách a na západě tady budou ty přehánky četnější. Na západě se můžou přidat i bouřky a po celý den tady bude spíš oblačno až zataženo.
0: No a v příští hodině už tajemný rok a jedna malá nápověda. Už za chvilku.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
3: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
9: No proto.
8: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Styga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.styga.cz.
5: Nevíte si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver, velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Od pondělí na Nova Action.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Dobrý den. Zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu? Ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme. Poslechněte si pátý díl seriálu Dito na dlažbě ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.

0: S láskou nám je líb Lucka Vondráčková a Pepa Wagner na Blaníku. A v příští hodině ten slibovaný tajemný rok a jedna nápověda předem.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Dneska se po 9. hodině vypravíme do roku, kdy jste si poprvé mohli zajít na tehdy jednu novou českou komedii.
3: Každý dělá, co může. Vy kradete kytky a mě je chlapi kupujou.
4: Tak toto dnešním dnem končí. No. To si pamatuj.
0: A více po 9.

0: Je ten Harry Love a Phil Collins na Blaníku. Chvilku. Před 9:00 a po 9:00 tajemný rok. A dneska tyhle písničky. Když muž se ženou snídá. Cestu k tajemnému roku vám ukáže i tahle písnička. A nebo... A více podíváte i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8:54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
4: Počasí.
5: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude oblačno až zataženo, jen přechodně může být místy i polojasno. Odpoledne a k večeru pak počítejte s přeháníkami nebo deštěm. Deštníky proto rozhodně vezměte sebou, navíc mohou místy dorazit i bouřky. Teploměr ukáže 23 až 26 stupňů. O počasí všechno, míříme na cesty.
6: Jsme Blaník.
7: Pohodové rádio.

0: za volantem.
1: Na sjezdu z dálnice D10 na Nepřevázku na 39. kilometru směrem z Turnova na Prahu se srazila 3 osobní auta. Jeden pruh je neprůjezdný, počítejte s nárazovým zdržením. Na D1 mezi 19.5. a 20. kilometrem ve směru na Brno na Krajnici probíhá údržba kanalizace. Dejte si tam velký pozor. A opatrní buďte i na D5, a to ve směru na Prahu. Na 48. kilometru stojí u Krajnice porouchaná dodávka, taky nepřehlédněte. Tolik doprava, na řadě jsou zprávy s Monikou.
2: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
1: V Českém Švýcarsku práce vrtulníků zatím nekončí. Stavba domů se může kvůli válce na Blízkém východě prodražit. Rokycany chystají na pátek velké oslavy. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku. I nadále budou s hašením pomáhat i vrtulníky. Počet hasičů na místě se ale po lokalizaci snížil o třetinu, na zhruba 370. Hasiči také doufají, že v současném suchém počasí jim během dneška pomůžou dešťové přehaňky, přestože jich nakonec podle meteorologů nebude zřejmě moc. Plocha požářiště už klesla z původních 100 hektarů na asi 20. Válka na Blízkém východě ovlivňuje taky stavebnictví. Třeba firmy v Plzeňském kraji hlásí nedostatek polystyrénu, který se používá k zateplení domů. Vyrábí se z ropy a jeho ceny letí raketově nahoru. Platí se za něj dokonce i 4x ceny než před válkou. Stavby se tak výrazně prodražují a tak domy zůstanou často nezateplené. Karviná připravuje prodej stavebních pozemků, a to mezi ulicemi Rudé armády a Mikijevičova v městské části Hranice. V oblasti má město 14 stavebních parcel pro rodinné domy. Zastupitelé uschválili záměr i zásady prodeje pozemků. Vyvolávací cena je stanovena na 1500 korun za metr čtvereční. Rokycany chystají 81. oslavy od konce druhé světové války. Na pátek proto chystají pestrý celodenní program, který začne dopoledne sérií vzpomínkových aktů. Co pak bude následovat, to už prozradí mluvčí města Andrea Moravcová.
4: Oslavy zahájí swingový koncert skupiny jazzové Perutě 80. Vrchol odpoledne bude patřit bojové ukázce demarkační linie 1945 za účasti repliky letadla Mustang, kde se představí více než 12 kusů pásové a kolové techniky a 100 členů klubu vojenské historie.
1: A návštěvníci si můžou také prohlédnout šifrovací stroj Enigma. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
0: Tajemný rok a Petr Slíva
3: na Rádiu Blaník.
5: No, v té následující hodině by se vám možná taky hodil nějaký šifrovací stroj, ale budeme vám dodávat pravidelně indicie. Jednak v podobě písniček a jednak v podobě slovních nápověd. Protože všechny povedou k tajemnému roku, k tomu roku, po kterém dneska budeme pátrat, a nás zajímají vaše tipy a vaše vzpomínky na ten rok, který vy budete tipovat. A ty nám zase volejte na 800 109 109 a pište na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Švédská čtveřice, která se snažila jít tak trošku ve stopách švédské ABBY, Ace of Base a All That She Wants.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Takže za sebou máme první dvě hudební nápovědy. O první se postaral Karel Gott s písničkou Když muž se ženou snídá, o tu druhou se postarali Ace of Base a tady jsou první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj Peťulo, tady Honzík Liberec. Tak jsme se dneska shodli jenom ve dvou, protože zbytek je doma, mají volno kluci. A je to 92. si myslíme, no. Protože nedávno jsme viděli pořád ještě s Karlem Gottem a on to tam říkal, že mu to Palo Habera složil a otextoval to Karel Šíp.
0: A dokonce si Palo Habera zahrál i ve videoklipu k té písničce.
3: Ano, ano.
0: Tak doufujeme, že jsme ve správném roce. Díky moc. Honzo, ahoj.
3: Tak jo, měj se, čau.
0: Adel, pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Iveta z Pivína. Ahoj, Péťo a Adel, podle skvělého filmu typu rok 1992, kde mi bylo zrovna 8 let.
0: Děkujeme.
4: Pak nám napsala Marie z Bystřan. Zdravím Blaníček, podle písničky pana Gota se domnívám, že jde o rok 1992 a přeji vám krásný pohodový den.
0: Díky, díky.
4: A přidám ještě jednu čárku k roku 92. Tu nám poslala Marie z Přepech, bylo jí 39 a pracovala v
0: Děkujeme, Marie. No tak pojďme na tu první slovní nápovědu. Já už jsem před chvílí nebo před 9. hodinou pouštěl jednu ukázku. V tajemném roce, teda úplně přesně 19. listopadu, má premiéru jedna střeštěná komedie.
5: Po čem každý touží? Poznávat. A poznává, když?
6: Čte. Založíme vydavatelství. Vydáme broučky.
5: Netrhej mi nic, Egra. Poznává, když cestuje. Co pak není všude kolem tak krásně? A zadarmo. Sestovka.
0: Ano, v tom tajemném roce má premiéru komedie Milana Růžičky s Helenou Růžičkovou, Jiřím Růžičkou, Lubomírem Kostelkou, Romanem z Kamene, Jitkou Asterovou a tak dále a tak dále. Trhala fialky dynamitem.
7: Hlavně já měl pocit, že se má sejít jenom naše rodina, ne?
6: Sedni. Joška je sice bratranec jenom proto, že se jejich kráva napla z našeho potoka, ale rodina to je.
0: Trhala fialky dynamitem premiéra na podzim tajemného roku. A teď vy?
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Miluju ten saxofon. Baker Street a Undercover, i tohle je připomínka tajemného roku.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Trhala fialky dynamitem. To je zase komedie, ve které si zahrála třeba Helena Růžičková, Jiří Růžička, Lubomír Kostelka, Roman z Kamene, a která měla premiéru v tajemném roce. To byla ta první slovní nápověda. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana z Teplic. A dneska bych si tipla rok 94.
0: A co vás k tomu vede?
2: Janek Ledecký, Proklínám.
0: Janek Ledecký, no dobře, tak já si píšu rok 94 a Jano, kdybyste zazpomínala na rok 94, no. Co jste v něm dělala?
2: Já jsem slavila Kristovy léta.
0: Ano.
2: A končila jsem třetí mateřskou a nastupovala do nového zaměstnání, takže úplně změna.
0: A krásný den do Teplic, děkuju, naslyšenou.
2: Děkuju, naschranou.
0: A teď kukne SMSky.
3: Napsala nám třeba Romana s Lubošem. Ahoj Péťo, dnešní rok je podle písniček rok 92. V tomto roce se nám narodil náš první syn Lukáš, naše štěstí a láska, byla to moc krásná doba.
0: Díky, díky.
3: Přidám Tondu Skladna, ten typuje stejný rok 1992 a napsal, v tom roce jsem se učil v Berouně na truhláře.
0: Děkujeme.
3: A pak tady máme jeden anonymní tip na rok 1990.
0: Rok 1990, já si zapisuju, dělám čárku. A co vaše tipy a vaše vzpomínky, pište nám je na 600 318 118, anebo volejte na 800 109 109. Tady je další připomínka tajemného roku Alice a Ani náhodou.

0: Tak tohle jsem neslyšel ani nepamatuju. Alice, ani náhodou, další připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Stejně jako film Trhala fialky dynamitem, protože tuhletu střeštěnou českou komedii jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj Petře, tady zase Pavel, řidič. Zdravím tě tentokrát z Německa.
0: Aha, no výborně.
3: Opět tě poslouchám, mám teďka kávu, protože čekám, mám teďka chvíli času. A podle filmu Trhala fialky je to 92.
0: Tak 92. Co jsi dělal v roce 92?
3: Hele, to mě bylo nějakých 19 necelých a měl jsem jít na vojnu akorát.
0: Už jsi šoféroval? Už jsi měl třeba Bčko aspoň?
3: Měl, já jsem měl řidičák, tak mě bylo 18.
0: Jo, já jsem si domyslel právě. Tak jo, šťastnou cestu, kde seš v tom Německu teď?
3: Teďka jsem kousíček mezi Düsseldorfem a Kolínem jsem.
0: Tak guten Tag, ahoj.
3: Jo, guten Tag, ahoj Petře, jste skvělý, já se ti zase vozlu.
0: Díky, ahoj.
3: Měš, ahoj, čau Petře.
0: Pojďme na SMSky.
4: Ahoj Blaníčku, je to rok 1992 podle Kai Gota a podle filmu. Zdravím všechny posluchače tajemného roku, to nám napsala Iva z Prostějova.
0: Tak Ivo, zdravíme do Prostějova, moc děkujeme.
4: Zdravím všechny posluchače a zdravím i bráchu Matě, myslím si, že je to rok 1992, já jsem byl ještě v plánu, narodil jsem se v roce 2002, ale brácha mi pomohl.
0: Díky.
4: A přidám ještě Mirku, ta typuje rok 1992 a napsala, to jsem se vdávala a narodila se nám dcera Ivetka.
0: No, náročný rok, díky Mirko. 800 109 109, to je to telefonní číslo určené pro všechny z vás, kdo byste si chtěli tipnout a taky si popovídat o vašem typu, anebo to napište na 600 318 118. A další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proktoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proktoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
7: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
8: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: A dost barvy.
4: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
3: Veselé barvičky jara.
4: Akce platí do konce června.
3: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
5: Vaše zahrada? Máte ji rádi, že? A právě proto si zaslouží zahradní techniku Štýl. Snadná obsluha i údržba, jednoduché ovládání. Tohle už VVS v Dublovicích u Sedlčan víme 35 let. Poradíme vám s výběrem, ukážeme ovládání, zajistíme servis. Štýl od JVS Dublovice. Krásná zahrada? Není náhoda. Více na našem webu jvs-zahrada.cz.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hermann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
8: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
11: Nejlevnější pneu.cz.
12: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo zde v regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už s 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně.
13: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
14: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
16: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
17: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
16: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
18: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
19: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli čtyřkoly. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.

0: Taky velká hitovka z Tajemného roku. Rhythm is a Dancer a Snap.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: My už jsme si připomněli Karla Gotta, Když muž se ženou snídá, byl tady Žentoura, Proklínám a taky Alice ani náhodou. A připomněli jsme si komedii Trhala fialky dynamitem, která měla v Tajemném roce premiéru. Tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Krásný den tady u vás.
0: Krásný den.
3: Tajemný rok.
0: No.
3: A já si myslím, že by to měl být rok 1992.
0: Proč si to myslíte?
3: No, napověděli mi všechny ty písničky, že to bude 92, 93, ale přikláním se k většině lidí, co volali přede mnou. Ale něco mi i říká, že jsem možná písničku od Karla Gotta někdy slyšela, že vyprávěl jako rok 92 v nějakém dokumentu. Takže si myslím takhle.
0: Co jste dělala vy v roce 92, kdyby to byl on?
3: No, mě bylo 12, takže jsem chodila do 6. třídy, jestli dobře počítám, v Praze, takže nic jsem nějak asi extra nedělala.
0: Prostě normální holčičí léta.
3: Ano, přesně tak. S kamarádkama a nic asi zvláštního se nedělo. V té době ne.
0: Moc vám děkuji a přeju šťastnou cestu, protože slyším, že někam jedete.
3: Ano, jedu pracovně. Tak jo, děkuji moc.
0: Já taky, nashledanou.
3: Mám taky hezký den, nashledanou.
0: Pojďme na SMSky, Adel.
4: Napsal nám třeba Jirka z Černošic od Berunky. Ahoj Blaníčku, podle filmu a písniček myslím, že to je rok 92. To byl synovi jeden rok a já si myslel, že mi patří svět.
0: Děkujeme.
4: Přidám další tip na rok 92 od Moniky. Ahoj Péťo a Adélko, dnes tipuji rok 1992 podle filmu Trhala fialky dynamitem. To mi bylo krásných 14 let, takže školní strasti a první lásky.
0: Díky, díky.
4: A pak tady přidám ještě jeden tip na rok 1991 a ten nám poslala Alena z Prahy.
0: Tak a pojďme se podívat na tu druhou slovní nápovědu, protože v Tajemném roce má v televizi premiéru nový písničkový pořad s touto znělkou. Co, pamatujete?
5: Videoklipy a ceny jsou připraveny, tak rychle k telefonům a můžeme začít.
0: A taky tam byla taková ta věta, která potom téměř lidověla. Halo, tady Medúza. On ten pořad se totiž jmenoval Medúza. Původně šlo o animovaný písničkový automat bez moderátorů a později dostal moderátory. Bylo to až po 6 letech od začátku a těmi moderátory se stali Richard Krajčo a Aleš Juchelka. Z jednoho se stal známý muzikant a herec a z druhého potom politik. Takže Medúza v televizi v Tajemném roce. Ale víte vy, kdy to bylo, kdy se ta Medúza objevila poprvé, tehdy ještě bez moderátorů? Pokud ano, tak nám to zavolejte na 800 109 109 anebo napište na 600 318 118. A pokud to nevíte, tak vám třeba pomůže tahle písnička Michal Penka o bláznech.

0: Američí R.E.M. a Man on the Moon. A taky Meduza, televizní pořad, který se v tajemném roce objevil v televizi a trhala fialky dynamitem, komedie, na kterou jste si v tajemném roce mohli zajít do kina. A tady je další vzpomínka a další tip, tentokrát od Zuzky.
1: Halo, tady Meduza je v roce 92.
0: Rok 92, dívali jste se na Meduzu?
1: Ano, jo, pravidelně. Písničky, to je naše.
0: Tak jo, a co jste dělali v té době vy, teda kromě toho, že jste se dívali na Meduzu?
1: No to sestra čekala první vnouče.
0: Tak moc děkuju za vzpomínku, mějte se krásně oba dva, naslyšenou. Pojďme na SMSky, Adel.
2: Krásné ráno, Blaníčku, podle filmové ukázky typu je rok 1991, to nám napsala Monika z Plzně.
0: Díky, Moni, zdravíme do Plzně.
2: Přidám tip na rok 1992, to nám tady napsal Mirek, a potom ještě jeden tip na rok 1992 tady poslal někdo anonymní, nicméně k tomu tady připojil vzpomínku. V té době jsem krátce pracoval na Barandově a shodou okolností i právě na filmu Trhala fialky dynamitem. A? Zdravím všechny posluchače.
0: No, výborně, autentická vzpomínka, tak to by mohl dotyčný vědět. Tak uvidíme, co s tím udělá ta následující nápověda. Tehdy v tajemném roce jsme se ze zpráv dozvěděli nejdříve tohle.
3: Dnes v 9 hodin 25 minut oznámil oddělení dálniční policie v Bernardicích mužský hlas, že na dálnici nedaleko Humpolce došlo k dopravní nehodě. Telefonát byl anonymní. Neznámý řidič z místa nehody ujel.
0: A potom jsme se dozvěděli tohle.
3: V havarovaném BMW s bratislavskou poznávací značkou identifikovali policisté ihned vůz Alexandra Dubčeka.
0: A to je poslední nápověda. Vy ještě chvilku můžete volat a psát.
4: Tajemný rok. Na Rádiu Blaník.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planel.cz.
7: Slyšíš, Maxi, jak vrš?

0: 99 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
9: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
15: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Rontosauři a večerka a poslední připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ještě jednu písničku z tajemného roku pro vás samozřejmě máme na závěr pořadu, ale to už ten rok nebude tajemný, protože to už ho odtajníme. Tak teď poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: No dobrý den, Petře. No tak teď jste tam dali tu historickou událost, že jo? Takže no. To bude rok 92 a navíc ta písnička, která zazněla jako první, to je moje milovaná, když muž se ženou snídá. Jednou o tom Karel Gott vyprávěl na koncertě, že když zůstane už muž se ženou a posnídá, tak už to o něčem je.
0: No, to je chytrý.
3: Mně se to strašně líbilo, pak jsem měla partnera, tak jsem zkoumala a on si na těch snídaních dával záležet. A tak jsem si říkala, je to dobrý.
0: A bylo to o něčem? A k něčemu?
3: Bylo.
0: Děkuju za vzpomínku. Mějte se krásně.
3: Máte
0: nashledanou.
3: Krásný pořad. Nashledanou.
0: Děkujeme. Nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Vážíme si toho, pojďme na SMSky.
4: Já tady přidám tip od Modřinky z Liberce. Podle hudebního pořadu Meduza typuje rok 92. Naše dcera šla do první třídy, nesla si kornout plný sladkostí a všechno jí prvňáčkové pomohly sníst.
0: Děkujeme.
4: Přidám tip od Tomáše, ten nás zdraví, taky přidává čárku k roku 1992. Napsal, to mi bylo 22 a ženil jsem se.
0: Díky.
4: A potom Alexandr Dubček napověděl Vlaďce, ta typuje taky stejný rok 1992.
0: Díky, Vlaďko. No, Alexandr Dubček to byla jedna z nápověd, protože v tajemném roce se stala ta osudná autonehoda. Taky Meduza, pořad, který se objevil v televizi a trhla fialky dynamitem, to byla ta první slovní nápověda a komedie s Helenou Růžičkovou, Jiřím Růžičkou, která se na podzim tajemného roku objevila v kinech. A pokud jste typovali rok
1: 1992,
0: tak to bylo správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok. Rádio Blaník.
0: No a my jsme u konce dnešního hledání. S Adélkou se na vás těšíme zase zítra ráno po 6. hodině. Za chvíli dopolední vysílání a Pepa Černý. Užijte si to, zůstaňte s Blaníkem. A tady ještě jedna hudební vzpomínka na ten rok 1992. A Sandra.

0: i takhle zněl rok 1992. V éteru Blaníku končí tajemný rok. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Olympik.
1: Ty, já,
0: Turbo.
1: Proč vás překáží?
0: A přiletí taky Černý páv.
2: Do mé zahrady vlétl páv.
0: Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude 10.
3: Radio Blaník.
4: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Radio Blaník, počasí.
3: Radio Blaník.
5: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska bude oblačno až zataženo, jen přechodně může být místy polojasno. Odpoledne a k večeru počítejte s dešťem nebo s přeháníkami, dorazit mohou výjimečně i bouřky. Teploty ale budou vysoko, naměříme 23 až 26 stupňů. O počasí všechno, teď už míříme na silnice.
4: Radio Blaník.
3: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
5: Na dálnici D5 na 4,5 km ve směru do Plzně stojí porouchané osobní auto. Dejte tam pozor a nepřehlédněte ho. A jak to vypadá na pražském okruhu, ví Martina z dopravního centra ŘSD.
6: Pražský okruh nárazově brzdí směrem na Ruzyni mezi Modleticemi a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech a zdržení okolo 15 minut evidujeme na pražském okruhu také u Černého mostu směrem k D1. Z kolony vyjedete před Lanovým mostem na úrovni Průmyslové ulice.
5: Dávejte tam proto velký pozor. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou další zprávy s Monikou.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
7: Ministr Juchelka chce sdělovat odvody Ukrajinců. Provoz v Ostravě komplikují opravy. Červenka by rád přidal další cenu na mistrovství světa.
5: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministerstvo práce by mohlo brzy začít zveřejňovat údaje o odvodech ukrajinských uprchlíků, a to na sociální zabezpečení a důchody. Ve zveřejňování statistik, se kterých se začalo už minulé vedení úřadu, bude rezort podle ministra práce Aleše Juchelky pokračovat. Vycházet chce ale jen ze získaných dat, ne z modelů o přínosech lidí s dočasnou ochranou. Dopravní komplikace ovlivňují provoz v Ostravě. Ve městě totiž pokračuje několik oprav a také uzavírek. Jednou z nich je kompletní výměna mostu na Karolíně. Kolony se ve špičce tvoří ve Frýdecké ulici od Frýdku Místku a kolony jsou také v Rudné ulici ve směru z Havířova do Ostravy. Roka půl pak potrvá oprava železničního mostu nad Hlučínskou ulicí v Ostravě Přívoze. Ražba pražského metra D odhalila zajímavý nález. Sběratel z kamenělin Radek Labuťa objevil dosud neznámý druh členovce z období Vrhor. Žil zřejmě před 440 miliony lety, tedy v období před nástupem rozsáhlého zalednění, a právě to vedlo k prvnímu hromadnému vymírání na Zemi. Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka na gala večeru hokejista sezóny bodoval. Nejenže vyhrál titul hokejista sezóny, ale přidal i další 3 trofeje. A navíc také potvrdil, že plánuje startovat na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku.
8: Když ta sezona byla náročná, teďka play-off byl náročný, tak prostě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci být. Celý ten štáb má končit, radím, a pokud mají zájem, tak já jsem zdravý, nedovedu představit jim říct, že ne.
5: Zatím není jasné, jestli se společně s ním chystá reprezentovat i kapitán Pardubic a spoluhráč v elitní formaci Dynama Lukáš Sedlák. Rád by si zahrál i s Davidem Pastrňákem, ale u něj to zatím spíš vypadá, že se letos omluví. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Tady to vypadá na nehodu, viď?
5: Vypadá to tak samá houkačka.
0: Snad se nikomu nic nestalo. Petr Slíva, když jsem sem vcházel do studia, tak říkal, dneska to se zavřeným oknem nejde a s otevřeným taky ne.
4: Pepa Černý.
3: Na Rádiu Blaník.
0: Měl pravdu, jako vždycky. Přátelé, krásné dopoledne vám přeju. Za chvilku už je tady Samča, proč se říká, co se říká, to máte určitě všichni rádi. Taky si budeme trošku povídat o něčem jiném, ale hlavně si budeme hrát hezky česky. Olympik, okno mé lásky, to je první píseň po 10. Tak krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Turbo a Láska z pasáží na vlnách Rádia Blaník. A už je tady Samča.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: Přiznejte se, říkáte hrozinky nebo rozinky?
3: Hrozinky nebo hrozinky? Za mě rozhodně hrozinky od slova hrozný. Nejsem úplně jejich fanouškem, jak je zřejmé. Tolik dobrých věcí se dá udělat z vína a oni to usušej. No, co vám budu povídat? Ale nejde o mě. Usušené hrozny vína mají dlouholetou tradici. A to od doby, kdy se začala vinná réva pěstovat a mezi starými Egypťany, Řeky i Římany byly velmi oblíbené na královských dvorech. A co víc, zahrnout je do jídelníčku se údajně vyplatí. A jde o energetickou bombu, kterou často využívají sportovci. Je v nich taky plno vitamínů a antioxidantů a teď něco k tomu pojmenování. Oba výrazy jsou totiž správně, jak rozinky, tak hrozinky. Hrozinky nejsou tedy od slova hrozný, ale hrozen. A ty rozinky nás zavedou do německého slovníku, a to konkrétně ke slovu rozine, které vychází z latinského racemus, tedy vinná bobule. Na Moravě a ve Slezsku byste se ale setkali i s výrazy jako hrozenky, cibéby nebo rozenky.
0: Pane, jo, to je názvu. Já doplním, že rozinka může být úplně klidně i kočičí jméno. Tak zdravím naší rozinku, ta se někde válí.
2: Samira na Blaníku.
1: A ne, proč se říká, co se říká? Co se
0: říká? Tak, a tady je král. Michael Jackson. Will you be there? Zachraňte Willyho. Když se povedlo zachránit Timmyho, tak si dáme tuhletu filmovou. Hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Savage Garden na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, tak svět zažil další obrovský koncert. Šestý největší koncert v historii. Víte, kdo ho měl? Měla ho Shakira. Představte si to teď o víkendu. A víte, kolik na něj přišlo lidí na ten koncert? Fyzicky, normálně se podívat, poslechnout si to. 2 miliony. Umíte si to představit? Byste si třeba chtěli dojít pro pití na druhou stranu toho davu přes 2 miliony lidí, to je strašný. No, kde se to odehrálo? Zase na Copacabáně, což je ta slavná, chci mi to říct poušť, ale ona to je pláž, dlouhá jako poušť, je v Rio de Janeiro a tam se konají ty největší koncerty. Ten úplně největší, ten tam měl Rod Stewart, toho nevím, jestli někdo někdy překoná. Bylo to během silvestrovských oslav v roce 94, taky na Copacabáně a tam bylo 3,5 milionu lidí. Já vám řeknu, že teď se teda na to Konopiště strašně těším, protože tam oproti tomuhle bude úplný klídek. Za chvilku Dan Landa nebo Umberto, posloucháte Blaník.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
3: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
5: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
6: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
7: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
8: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
7: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
8: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
7: Přece Hermann.
8: Hermann. Jistota na celý život.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
10: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
12: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
13: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
14: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
15: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
16: Jízdy na bobové dráze.
14: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
16: Soutěže.
14: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
16: A koncert Tomáše Kluse.
14: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
16: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
14: nhr.cz.
17: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
18: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: Seriál Polabí, Marie Rotrová a Doma na Blaníku. A teď míříme do centra Prahy, konkrétně na Václavské náměstí, na Můstek, kam můžete dnes naposledy zajít do stanu proti melanomu a otestovat si svá znamenka. Jak kůži chránit, připomíná zakladatel stanu profesor Petr Arenberger.
1: Rychlé desatero je chránit se proti UV záření obecně, to znamená nechodit na sluníčko přes poledne, používat fotoprotekci, ale ne k tomu, abychom mohli celý den ležet na sluníčku, ale jenom jako doplněk k tomu být pod slunečkem. Nosit textilní fotoprotekci, klobouk, košile a případně ochranné brýle a samozřejmě krém a jinak prostě chránit se obecně, chránit děti proti ultrafialovému záření, protože jsou velmi rizikovou populací a chodit na preventivní akce, jako je třeba stan proti melanomu.
0: Já ještě dodám, že stan proti melanomu je dneska na Můstku do 18 hodin. V pondělí 11. května ho najdete v Brně na Dominikánském náměstí a ve čtvrtek 14. května v ostravském shopping centru Avion. No a podívejte se na internet na podrobnosti. Jak říkám, tam si můžete nechat vyšetřit znamenko úplně zadarmo a dozvíte se tam všechny důležité informace. Za chvilku Roxette a nebo Pavel Vítek a Modlitba. Posloucháte Blaník.
2: Korobiště hlásí vyprodáno. Vy tam ale stále ještě můžete být s námi. Schovali jsme si pro vás ještě poslední železnou zásobu. Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky. Už brzy na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom, spojujeme svět energií.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
6: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
7: Hausbrand Café, per favore?
8: Sì, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
10: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: Poctivá práce si zaslouží poctivý stroj. Zahradní traktory Stiga spojují výkonný a úsporný motor, precizní zpracování a komfort, který poznáte při každém sečení. Přesvědčte se sami na www.stiga.cz. Péče o vaši zahradu se stane radostí, ne povinností. Stiga. Výkon, na který se můžete spolehnout.
14: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
15: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
14: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
15: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
14: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
19: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
20: Dobrý den. Zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu? Ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme. Poslechněte si pátý díl seriálu Dito na dlažbě ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.

0: Roxette Dangerous na vlnách Rádia Blaník. Tady to není nebezpečné, naopak, tady je bezpečná zóna. Lenka Filipová, Karel Zich a jejich Mosty. Taky dáma, která byla loni na Konopišti, Lucka Vondráčková. A dáma, která bude letos na Konopišti, Helenka Vondráčková. Helenka zná cestu, ta už byla na Konopišti mockrát a i letos to bude perfektní. Přátelé, před námi je další hodina, která bude úžasná, protože budeme hrát hlavně hezky česky, jako vždycky na Blaníku. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a kousíček už bude 11. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Pěkné úterý přeje Eliška Votrubová. Dneska nás čeká oblačno až zataženo, jen sem tam se obloha protrhá na polojasno. Odpoledne k večeru nicméně počítejte s deštěm, deštníky proto raději vezměte sebou a objevit se můžou i bouřky. Teploměr ukáže 23 až 26 stupňů. O počasí je to všechno, teď je tu doprava.
1: Jak bude?
10: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
9: Na Berounsku v Karlštejně v místě železničního přejezdu narazil autobus do závory. Očekávejte tu komplikace v provozu a buďte tam velmi opatrní. Na Mladoboleslavsku v Mnichově Hradišti v ulici Ivana Olbrachta v úseku mezi ulicemi Jana Švermy a Jiráskova je zavřená vozovka. Důvodem je oprava vodovodu a kanalizace. Možné problémy čekejte až do října. A na D11 mezi 42. a 38. kilometrem ve směru na Prahu probíhají na krajnici práce údržby, tak tam silničáře hlavně nepřehlédněte. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy s Monikou.
11: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
12: Hasiči dál bojují s ohněm v Českém Švýcarsku. V Praze je opět stan proti melanomu. Z Krkonoš letos rychleji mizí sníh. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. V Českém Švýcarsku pomáhají v boji s ohněm stále vrtulníky. Dosud v terénu schodili přes 1 000 000 litrů vody. Včera ji zasahovalo 8, včetně 2 armádních strojů Black Hawk. Ty zatím Česko k dispozici nemá. Počet hasičů se ale v parku snížil o třetinu na 370. Ale zhoří aktuálně také v Zubří na Vsetínsku, kde je kvůli tomu uzavřeno 6 ulic. Déšť pomůže zřejmě jen lokálně. Meteorologové nicméně varují před silnými bouřkami. Rakovina kůže zaujímá v žebříčku nádorových onemocnění dlouhodobě přední příčky, a to hlavně v Česku, kde jsme vysoko nad evropským průměrem. Jak snížit pravděpodobnost jejího vzniku, poradí lékárnice Ivana Lánová.
13: Pacienti by měli chodit na pravidelné kontroly ke svému dermatologovi. Mělo by to být minimálně jednoukrát za rok. Ideálně chodit na to vyšetření jednou za půl roku.
12: Znamenka je možné si nechat zkontrolovat už dnes, a to do 6 hodin večer v Praze na Václavském náměstí ve stanu proti melanomu. Zdravotní benefity firem pro zaměstnance čekají změny. Na některé z nich nově nebude vztahovat limit 50 tisíc korun za rok pro jejich osvobození od daně. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha půjde třeba o prevenci rakoviny, onemocnění srdce a cév anebo cukrovky. V Krkonoších zmizela souvislá sněhová pokrývka. Je to letos výrazně dříve než obvykle. Sníh se drží už jen na některých závětrných svazích a žlabech. Třeba na Černé hoře začalo měření 24. prosince a sníh tam vydržel 130 dnů, což je nejkratší období za 6 let měření. Nejdéle tam ležel sníh v sezóně 2021-22 a to 181 dní. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepí, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Moni.
1: Pepa Černý
10: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, 11. hodina právě teď odbyla, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku se sem taky vrátí, no, přiběhne Petr Srýva, protože on je z toho maratonu pořád ještě takový jako rozprouděný a chodí velice vysokým tempem tady po rádiu. Tak přijde a představí nám další zlaté české ručičky, které on sám objevil. Teď je tady Lenka Filipová, Karel Zich a jejich asi nejslavnější písnička Mosty. Tak si ji užijte. Hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Banket na vlnách Blaníku. To je stejně zvláštní. Petr Slíva, přestože je maratonec, tak jsem ho vlastně nikdy neviděl jít po schodoch. On jezdí normálně jako my ostatní smrtelníci výtahem. No ale umí najít zlaté české ručičky a to každý den a to jen tak nikdo neumí. Tak Péťo, můžeš.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Terezou Krasinskou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Kam jsem se vám dovolal, Terezko?
4: Dovolal jste se do Tachova, je to v západních Čechách.
3: Asi tuším, kde je Tachov. Moc úplně netuším, co to vlastně děláte, protože vy pracujete s květinami a přitom to vůbec nejsou květiny. Jak to máte s tou chlupatou zahrádkou?
4: Prosím vás, tak vytvářím kytičky, které jsou právě z chlupatých drátků. Je tam velká barevná škála, jsou tam samozřejmě i různé kombinace, jak můžou kytičky nakombinovat, můžou vlastně dělat i různé typy těch květin, takže je to super.
3: Co si mám představit pod pojmem chlupatý drátek?
4: Je to vlastně drátek, který je obmotaný takovými malinkatými chloupky. Dřív to vlastně používali, nebo možná ještě dneska to používají ve školách, na výtvarkách a pracují s tím třeba děti. Vytváří z toho různý zvířátka, přívěšky a já jsem to pojala tak, že budu dělat kytičky.
3: Co vás to takhle popadlo? Proč zrovna kytičky?
4: To je taková vtipná příhoda. Naše mamina toužila mít denně snad květiny ve váze. Pořídila si díky tomu novou vázu, chtěla mít prostě kytičky na stole a náš taťka nechtěl být celoživotním sponzorem květinářství, tak jsem to vlastně vzala do svých vlastních rukou a začala jsem vytvářet kytičky.
3: No a že jste si je nevypěstovala?
4: Víte co, já nejsem ten typ, kterýmu by vydržela kytička živá, nevydržíme snad ani kaktus, takže takhle. Je to vlastně svým způsobem práce i pro mě, nechám si na okně nějakou kytičku takovou, vydrží to tam, nemusím to zalívat a pěkně se na to kouká.
3: No takhle jsou to nádherné věci, je to taky netradiční materiál. Kdyby někdo zatoužil po kytičce od vás, tak co má pro to udělat?
4: Určitě mi může napsat třeba na Facebooku, jsem tam jako chlupatá zahrádka, nebo taky na Instagramu, tam je název chlupaté zahrádky a tam mi můžou napsat a domluvíme se spolu na různých podrobnostech, jak by kytička měla vypadat. Webové stránky zatím nejsou, ale do budoucna určitě budou.
3: A to znamená, že i já jako zákazník do toho mám co mluvit, že můžu říct, jakou kytičku od vás potřebuju?
4: No jasně, zákazník, náš pán, jak se říká. Chcete růže, chcete pivoňky, já se akorát doptám, jaký to budou barvy, jaký velikosti to bude, jestli tam chcete nějaký zdobení a doladíme to spolu společně takhle.
3: Tak Teresko, já vám poděkuju, ať se vám daří, vám popřeju samozřejmě.
4: Moc krát děkuju.
3: A naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Jsme Blaník.
1: A hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťo, děkujeme, stálo to za to. A tohle jsou opět a Radeček a Eli. I tak to za to stojí. Na Blaníku je 11.14. Úplně přesně.

0: Letos každopádně šampionát se blíží a vypukne už příští týden. A přátelé, my vás na to mistrovství umíme poslat. Konkrétně na zápas se Švédskem. Česko-Švédsko, to se odehraje 18. května a my pro vás máme vstupenky. Spojili jsme se s Allegrem, což je Allegro Marketplace, to znáte, nenabízí jen široký výběr produktů, ale taky skvělé zážitky, a to jsou právě ty vstupenky, které pro vás máme na našem Facebooku. Je tam taková hra, stačí tam naplnit, napsat nějaký komentář, takový tip, jak dopadne náš nároďák na mistrovství světa ve Švýcarsku. No a ještě bych chtěl dodat, že Allegro je nákupní platforma, která důvěřuje více než 20 milionů Evropanů, a když hokej, tak Allegro. Takhle bych to měl říct a tak to říkám a doufám, že vyhrajete právě vy, budu vám moc držet palce, podívejte se na náš Facebook a když už u toho budete, tak se podívejte i na náš Instagram a taky na naše webové stránky, protože se všude pořád něco děje a ať žijí naši hokejisté, ať vyhrajou.
1: Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
0: A když české písničky, tak Blaník. Za chvilku třeba Helenka Vondráčková, To tehdy padal déšť.
2: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
3: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
5: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
3: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Křížovky si koupíme.
6: A jaké?
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
5: Najdete na levnekřížovky.cz.
6: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
5: Mua.
3: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
7: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posykat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
8: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
9: No jasně, super.
8: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
9: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
8: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
9: Pánové na burger s trhaným masem.
10: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
12: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli čtyřkoli. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.

0: A to tehdy padal déšť. Možná, že i tuhle zaspívá na konopišti. Už je vyprodáno, přátelé, pokud jste to nestihli, tak máte smůlu. No, takhle. Možná budete mít štěstí a ta smůla se vám nakonec vyhne, protože my jsme vám pár vstupenek ještě schovali, abychom vám je mohli rozdat, abychom si o ně mohli zahrát. Tak pozorně poslouchejte Blaník, protože už brzy vám řekneme, jak na to, co máte udělat pro to, abyste ty úplně poslední vstupenky mohli získat u nás přímo ve vysílání. Budu vám moc držet palce, no a těším se, že se uvidíme na konopišti, protože letos teda to bude bomba. 27. narozeniny, 30. května. Těšíme se na vás.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: A my si budeme dál hrát. Za chvilku Karel Gott a pokaždé jsme Blaník.
2: Známe to všichni.
1: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
2: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
1: My je za vás vyřešíme.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
5: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
6: Housebrand Café, per favore.
7: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
9: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Stiga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.stiga.cz.
13: Nevíte si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver. Velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Od pondělí na Nova Action.
14: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
15: Pak přijeďte do AutoESA.
14: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
15: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
14: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.

0: taky Tomáš Klus. Teda takhle, Tomáš Klus, ten vždycky zvedne telefon, to na něm mám strašně rád, že když Tomášovi zavoláte, tak on ať dělá, co dělá, vždycky to zvedne. Tak tě zdravím, Tomáši, pokud seš někde na cestách, protože vím, že na cestách Blaník posloucháš. Hezký česky si budeme hrát v následující hodince, a to jen a pouze, jako vždycky mezi 12 a 13. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude poledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
3: Zafido-e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Rádio Blaník. Počasí.
6: Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Odpoledne bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo a lokálně přehánky. Teploty vyšplhají k 26 stupňům. Zítra čekejte jasno polojasno, přechodně oblačno a opět slabé přehánky v odpoledních maximech 21 až 24.
5: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
5: Blaník za volantem.
6: Na Kladensku ve Slaném v Brožovského ulici zasahují záchranáře a policie u dopravní nehody. Provoz je tam omezený, zdržení narůstá. Pozor na dálnici D4 na 45. kilometru ve směru do Strakonic. Stojí tam porouchané osobní auto. V Mělníku v Mladoboleslavské ulici za kruhovým objezdem směrem do centra srazilo osobní auto motorkáře. Nehoda je se zraněním a zablokovaný je jeden jízdní pruh. Zdržíte se v narůstající koloně. Tolik dopravní servis, no a teď už jsou tu další zprávy, které pro vás připravil Dominik. Přejeme vám šťastnou cestu a krásné odpoledne.
8: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
9: Část Česka mají zasáhnout silné bouřky. Vláda připravila novou verzi evidence tržeb. Jiřina Bohdalová se dostala na poštovní známky.
7: Rádio Blaník.
9: Hezké poledne, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Meteorologové vydali výstrahu před silnými bouřkami. Bude platit od 14. hodiny do půlnoci pro západ a severozápad Čech. Přívalové deště mohou lokálně zatopit podchody, podjezdy a níže položená místa a rozvodnit malé toky. Nebezpečí budou představovat i kroupy a silný vítr. Zároveň na většině území Česka dál platí výstraha před nebezpečím požárů. Vláda včera schválila návrh zákona o evidenci tržeb. Jde o projekt EET 2.0. Návrh přináší moderní podobu systému, která bude jednodušší, srozumitelnější a výrazně méně zatěžující pro podnikatele. Co je jeho cílem, řekne mluvčí ministerstva financí Karolína Émová.
10: Hlavním cílem návrhu je narovnat podnikatelské prostředí a zajistit férové podmínky pro všechny. Stát získá chybějící efektivní nástroj pro účinnou daňovou kontrolu, bez které mají dnes nepoctiví podnikatelé neoprávněnou konkurenční výhodu. Poplatníci, kteří své daňové povinnosti naopak řádně plní, jsou zase v konkurenční nevýhodě.
9: Nový systém má tuto nerovnováhu odstranit. Po roce a půl skončila v Pardubicích oprava zelené brány. Práce byly náročné, statika památky byla narušená víc, než se čekalo. Kvůli tomu také stouply náklady o 40% na 42 milionů korun. Opravenou dominantu města mohou lidé navštívit od 1. června. Herečka Jiřina Bohdalová se dostala na známky České pošty, a to u příležitosti svých nedávných 95. narozenin. Aršík obsahuje 5 různých motivů, které připomínají klíčová období jejího života a kariéry. Tolik zprávy Rádia Blaník a vracím slovo Pepovi.
11: A já moc děkuju, Dominiku.
5: Pepa Černý
7: na Rádiu Blaník.
11: K Krásné skoro poledne, přátelé, za 3/4 minutku už je to tady a já doufám, že už máte připravené nějaké jídlo, přeji vám rovnou dobrou chuť. A co nás čeká v této hodině? No, pouze české písničky, jako každý den mezi 12. a 13. To je prostě česká hodinka na Blaníku. A za malou chvilku se ohlédneme za včerejší návštěvou, kterou jsme tady měli, byla vzácná a měla nástroje hudební. Hrála, zpívala, počkejte si na to. Holky, mám ráda, to je první píseň této hodiny. Tak krásné poledne.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Leona Machálková a Galaxie přání na vlnách Rádia Blaník. Včera bylo české pondělí, to znamená, že jsme hráli celý den pouze a jen hezky česky. A ráno se to opět stalo.
1: Gitarové ráno
2: na Rádiu Blaník.
0: Každé první pondělí měsíce my uspořádáme kytarové ráno. To znamená, že přijde někdo, kdo umí hrát, umí zpívat, a to všechno naživo, přímo tady ve studiu. A pozor, v 8 ráno, a to není vůbec žádná sranda. Přesvědčili se o tom včera taky činasky. Byli skvělí. Michal Malátný vyprávěl třeba o tom, jak mají s Františkem Táborským rozdělené role ve skupině. Kdo je kapelník, kdo je naopak takový umělecký ředitel.
3: To je taková jako úřední funkce, kapelník. A já jsem spíš jako umělecký vedoucí. Jo. To máte jako v divadle. Je ředitel,
4: ano,
3: organizační, a pak je umělecký vedoucí. Takže dejme tomu, že já jsem ten umělecký vedoucí, ale stejně máme v kapele demokracii. Každý do toho jako může prostě žvanit a hrát si, co vlastně on uzná za vhodný. Jo, a vždycky se nakonec nějak jako sejdeme. A úplně to poslední slovo trošku větší mám já, protože jsem jako hlas a ksicht té kapely.
4: Ano.
3: A kdybych o tom nebyl přesvědčený já, tak bych to asi nedoved předat lidem, aby tomu uvěřili. Jo? Tak rozumíte?
0: Rozumíme. No ale hlavně kluci hráli a zpívali. Takhle to znělo.
3: No dobře, tak můžem zahrát nějakou, kterou neznáte třeba.
4: Zkus to, schválně, jo.
3: Začneš.

0: No, byla to paráda, přátelé, už pro vás chystáme video, takže vy to i uvidíte, můžete si to připomenout, protože to je opravdu svátek, když někdo takový, jako třeba Činasky, zahrají a zaspívají takhle živě tady přímo v éteru a ještě takhle po ránu. Teď jsem mluvil s Petrem Kolářem a ten říkal, když bych měl přijít na kytarové ráno, já jsem říkal, no, hned po konopišti, prvního na den dětí, a on říkal, v 8 ráno zpívat, člověče, no ale... Tak jo, tak já přijdu. Takže se můžete těšit příště v kytarovém ránu na Petra Koláře. Předtím si ho užijete na konopišti. No a teď si dáme ty naše milované Činasky přímo tak jako studiově. Tohle je Vrchlabí.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Hitmaker Michal Hrůza na pořád na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, letos bude mít Michal půlku latiny, a to 55. On slaví v poslední den prázdnin, to znamená 31. srpna. A vzhledem k tomu, že je ročník 1971, tak letos to bude 55. To si samozřejmě na Blaníku potom připomeneme a budeme si hrát jeho písničky ten den tak jako výrazněji. Za chvilku Petra Janů, která teď vydala nové EPčko, tedy takové kratší album, tak k němu moc gratuluju. Taky Tomáš Klus nám zaspívá a Petr Novák, děvče z krásných začátků. A přijde taky ještě jedno děvče, teda sem na Blaník, a to Iva Lecká, už se na vás těší.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
6: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Izomat stavebniny.
8: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
9: Best beleza.
8: Nádherná zahradní dlažba.
9: Best belisima.
8: Dvě úžasné zahradní dlažby.
9: Beleza a belisima od společnosti Best.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
11: Vaše zahrada? Máte ji rádi, že? A právě proto si zaslouží zahradní techniku Štýl. Snadná obsluha i údržba, jednoduché ovládání. Tohle už VVS v Dublovicích u Sedlčan víme 35 let. Poradíme vám s výběrem, ukážeme ovládání, zajistíme servis. Štýl od JVS Dublovice. Krásná zahrada? Není náhoda. Více na našem webu jvs-zahrada.cz.
12: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
13: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
12: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
13: Více na www.hormann.cz.
12: Herman. Jistota na celý život.
14: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
15: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
16: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
19: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
18: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
20: No to bych to pěkně zvoral.
19: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
21: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
22: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
21: Těšíme se na vás.
23: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: byl Petr Novák a je tady děvče krásných začátků i Valecka.
1: No tak, děvče už dlouho ne, krásných ano, ale začátků? Jo, tak, začátků odpoledne.
0: No, začíná tvé vysílání, pomalu,
1: ano,
0: ale jistě.
1: Za chvíli.
0: Jivuška tvrdí, že nemá hlas, já myslím, že má pořád hlas.
1: Ne, jako no, tak jako zlobí mě to, přátelé, já se vám hrozně omlouvám, kdybych náhodou sípala, chroptěla a vy jste si říkali, co tam dělá, co jí je, no já se snažím.
0: Kdo za to může?
1: No ty.
0: Dobře, takže neudáme skutečného viníka. Ivuško, já jsem ti chtěl oznámit a vám všem ostatním přátelé také, že v Brně, o kterém jsme včera mluvili v souvislosti s tím, že tam bude taky maraton zanedlouho v červnu, tak v Brně mají nový, nový vesmírný objekt Černou díru, protože tamní hvězdárna takhle schromažďuje různé vesmírné objekty, nafukovací teda, obřích rozměrů, a teď mají nově Černou díru. Slyšel jsem dneska zrovna jednoho Pražáka, jak říkal, no jo, tak kde taky jinde má být Černá díra než v Brně,
1: Maria,
0: jo,
1: ale
0: to je samozřejmě, to je nepřípustné, toto špičkování,
1: ne.
0: I když já to miluju, teda musím říct, to je jak Sparta Slávě, tak Brno Praha prostě, když je to ve srandě, tak to mám hrozně rád. Oni si taky umějí Brňáci pěkně přisadit a je to tak dobře, to je prostě zdravé. Zároveň jsem chtěl říct, že není náhoda, že tam ta Černá díra je, protože už 18. května se právě na brněnské hvězdárně sejde 200 odborníků z celého světa a budou tam mluvit právě o černých dírách. Takže tohle je taková reklama na to, takový předvoj a my moc zdravíme do Brna, protože tamní hvězdárna je krásná a teď má černou díru.
1: Je to fascinující.
0: Je to tak.
1: Jako myslím černou díru, jako obecně, jo, když se o tom člověk něco načte, je to fascinující.
0: Je.
1: Já občas sním o tom, že nás taková černá díra spolkne.
0: Ano, Ivuška prostě přišla o hlas a teďka jí připadá, že nic nemá cenu. Každopádně poslouchejte dál Blaník, protože hrajeme dál hlavně hezky česky, za chvilku Harley a Svařák a na jednom Harley jsem přijela právě Iva.
2: Stavební Deck přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavební Deck platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na deck.cz.
3: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: 59.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Májové dny v onlineshop.cz.
2: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
9: Dobrý den. Zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu? Ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme. Poslechněte si pátý díl seriálu Dito na dlažbě ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.

0: Nedvědi a večernice za 7 minut 13 hodin. Za chviličku nám tady odstartuje odpolední vysílání a tam další české písničky, třeba Anna K. Večírek za koncert, světa se dáme si i Jirku Korna, jednoho z gratulantů letošního Konopiště. A dalším gratulantem a dalším, kdo bude zpívat v příští hodině, Lucie Bílá.
1: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky, tou samou cestou...
0: Za 6 minut 13 hodin, za chvilku počasí, doprava a zprávy. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Barvy.
4: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
3: Veselé barvičky jara.
4: Akce platí do konce června.
3: Navštivte Ados Barvy a jste v pohodě.
5: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
7: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
8: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 13 až 10 stupni. Zítra ráno a dopoledne bude převážně slunečno, jen výjimečně přehánky. Odpoledne začne mraků přibývat, také bude víc pršet a výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. V odpoledních maximech pak naměříme 21 až 24.
9: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
8: Pozor, dejte na dálnici D5 na 21,5 kilometru ve směru na Rozvadov. Na vozovce jsou rozházené pytle. Nehoda vás přibrzdí na příjezdu do Prahy po dálnici D1 a podrobnosti má Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
10: Dopravní nehoda osobního a nákladního auta se řeší na 13. kilometru D1 na Prahu. Místo je průjezdné pouze jedním jízdním pruhem. Aktuální zdržení se pohybuje okolo 30 minut. Do kolony najedete už na kilometru 18.
8: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod. Teď jsou tu další zprávy.
11: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Hnutí Duha zaslalo Turkovi předžalobní výzvu. Provoz na železničním koridoru zastavila nehoda. Zoo Ostrava láká i na květiny.
2: Rádio Blaník.
13: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Hnutí Duha žádá poslance Filipa Turka o omluvu, a to kvůli výroku, ve kterém ekologickou organizaci obvinil z toho, že zamizela stavbě přehrady a kvůli tomu během povodní v roce 2024 zemřelo několik lidí. Hnutí to považuje za pomluvu a zaslalo Turkovi předžalobní výzvu. Dosavadní kontroly požární bezpečnosti klubů, barů a dalších nočních podniků jsou alarmující. Generální ředitel hasičů Vladimír Vlček kromě mnoha dalších nedostatků považuje za nejzávažnější to, že v řadě podniků chyběly nebo byly zablokované únikové východy. Mimořádné kontroly hasiči v Česku zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve Švýcarsku. Provoz na železničním koridoru mezi Planou nad Lužnicí a Táborem je zastavený. Vlak u Sezimova Ústí srazil člověka. Mluvčí jihočeské policie uvedl, že muž utrpěl zranění hlavy, ale je naživu. Mají být zavedeny náhradní autobusy. Sezóna kvetení rododendronů a azalek začala. Zoo Ostrava proto otevírá své brány všem jejich milovníkům. Kvetou tam totiž na různých místech, podél hlavní návštěvnické trasy, ve výbězích některých zvířat i v botanickém zázemí. Kde jich je ale nejvíc, řekne mluvčí této zahrady Šárka Nováková.
14: Největší koncentrace těchto nepřehlednutelných rostlin je pak v Rododendron parku, který se rozkládá vedle lesního výběhu Čitván a kde i letos budou probíhat komentované prohlídky s průvodcem. Vždy v úterý a ve čtvrtek od 14 hodin.
13: V případě nepříznivého počasí se ale prohlídky ruší. To byly zprávy a teď je tu Iva.
2: Iva Lecká
9: na rádiu Blaník.
0: Tak krásný dobrý den, na Blaníku nám startuje odpolední vysílání, opět nabídnu spoustu zajímavostí, oblíbené rubriky, no a samozřejmě pohodové písničky. Tak ať máte příjemné odpoledne a startujeme hezky česky s Michalem Davidem.

0: neblázni.
1: Čaba, neblázni, to byli Eláni na Blaníku. No a teď se podíváme na naše webové stránky radioblaník.cz. Tam totiž můžete poslouchat moc hezký seriál Zdraví v hlavě. A v posledním dílu uslyšíte nejenom výživovou poradkyni Hanku Borkovcovou, ale také absolutního vítěze soutěže Proměna roku, Lukáše Studňaře, který za neuvěřitelných 7 měsíců zhubnul, opět použiju to slovo, neuvěřitelných 60 kilo.
2: Možná by i posluchače zajímalo, jak si teď tu váhu udržuješ? Jako je to těžký?
3: Není to těžký. Zůstal jsem stále u toho, že jídlo si pořád vážím. Víš, jak jsme měli během redukce. Ono to zabere o minutu díl uvaření, tak si to prostě navážím a vím, že nebudu mít míň a nebudu mít ani víc. Samozřejmě se udržuje ještě, že chodím 3x týdně cvičit, což mě teďka jde o mnoho lépe než předtím s těma 60 kilama, takže to mě začalo bavit. Kolo, že vyjedu si o víkendu na kole, tak jsem teďka spokojený člověk.
1: To je krásné. Celé povídání si můžete poslechnout na našem webu radioblaník.cz v sekci podcasty. A možná třeba vás to bude inspirovat k tomu, abyste taky ve svém životě něco změnili. Jak jste mohli slyšet, stojí to za to.

0: Anna K. a večírek za koncem. Já už sleduju počasí, protože se nám blíží bouřky, vlastně první výraznější bouřky letošního roku. Zasáhnout by měly víceméně celé naše území. V platnosti jsou od dnešních 14 hodin ty výstrahy až do půlnoci pro Karlovarský a část Plzeňského, Středočeského a Ústeckého kraje. Na západě a severozápadě mohou silné bouřky být také s přívalovými srážkami kolem 30 mm, v opakovaných bouřkách i více a nárazy větru 70 km. No a výjimečně by se bouřka mohla objevit i v Čechách, ale postupně v průběhu dalších dnů, protože se bavíme o tom, jak to bude vypadat až do čtvrtka, tak se skutečně ty bouřky přeženou přes celé území České republiky. Ve čtvrtek ve větším počtu na Moravě a ve Slezsku. Četnost bude ale nižší než v těch dnech předchozích. Tolik tedy k počasí, no tak nelejte se, zapršet by mělo, jo? Hold, ty bouřky musíme k tomu vzít na milost.
1: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
2: Cemix fasáda, trvalá baráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
5: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
6: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Víte na www.hormann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
10: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
11: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
12: Jízdy na bobové dráze.
10: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
12: Soutěže.
10: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
12: A koncert Tomáše Kluse.
10: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
12: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
10: nhr.cz.
13: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
16: A jaké?
15: Alfa křížovky, ty s duhou.
16: A s tákem.
15: Najdete na levné křížovky.cz.
16: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
15: Mua.
16: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
17: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
18: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
19: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
20: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
19: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
21: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
22: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: Té, co snídá Jiří Korn na Blaníku, a moc se těšíme, až bude Jiří Korn hostem letošního Konopiště a úplně poprvé premiéra pro něj a premiéra pro spoustu z nás, kteří jsme ho třeba nikdy neviděli koncertovat, neměli jsme to štěstí třeba, patříte mezi ně, no tak pokud budete na Konopišti, tak si můžete konečně užít Jiřího Korna ve skvělé formě. No a dobrou zprávou je, že Konopiště je vyprodáno, to znamená, že opravdu nás tam bude hodně, celá naše velká početná blanická rodina, ale samozřejmě spoustu z vás čekalo na poslední chvíli a třeba na vás lístek nevyšel. No a jak už to bývá u nás na Blaníku, my vždycky nějaké ty vstupenky schováme do šuplíčku a máme je připravené právě pro vás, kteří byste si je chtěli vyhrát. Skutečně tomu tak bude, v našem vysílání budeme lupeny rozdávat, tak buďte ve střehu, určitě poslouchejte naše vysílání, ať vám to neunikne. No a vše podstatné o tomto koncertu narozeninovém samozřejmě najdete na našem webu Radioblaník.cz 30. května. Naschledanou.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník.

0: Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
1: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem.
11: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
14: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
13: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
21: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
22: Dnes se na televizi Seznam dočkáte posledního dílu oblíbené kriminálky. Tentokrát se Zuzana ocitne uprostřed nebezpečné hry, kde jde o život. Možná už tušíte, že řeč je o kriminálce Staré město. Její poslední epizodu si můžete vychutnat už dnes od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Samantha Fox na Blaníku, 14. hodina před námi. Krásné odpoledne přeju, za chviličkou další české písničky. Předtím si samozřejmě dáme počasí, dopravu a další zprávy. No a potom Eva Farná.
1: Mám buky jako skřín, jako skřín, co na plach.
0: Taky Karol Gott, stokrát chválím čas.
2: Stokrát chválím čas.
0: A do třetice Iveta Bartošová, Málo mě zná. Hezky česky na vlnách Blaníku i po 14. hodině, tak zůstaňte s námi. 6 minut nás dělí od 14.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
8: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
7: I teď?
9: Ano.
7: A teď?
9: Jo, včera, dnes i zítra.
8: Prostě pořád.
10: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
11: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Ráno a dopoledne bude zítra převážně slunečno, jen výjimečně přehánky, odpoledne přibude mraku a začne také víc pršet. Lokálně se mohou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 21 až 24 stupňů. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
4: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
11: Hromadná nehoda vás přibrzdí na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Podrobnosti zná Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Hromadná nehoda blokuje pravý jízdní pruh na dálnici D1 na 13,5 km směrem do Prahy. V koloně od 22. kilometru řidiči popojíždí 20 minut. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Jesenici. Zde se zdržíte dalších 15 minut.
11: Pozor dejte na Rakovnicku u Řevničova směrem od Slaného před kruhovým objezdem. V pravém pruhu probíhají práce na údržbě zeleně. Šťastnou cestu.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
13: V Českém Švýcarsku je dnes 350 hasičů. V centru Prahy je stan proti melanomu. Krejčíková se vrátila na kurty.
3: Rádio Blaník.
13: Dobré odpoledne, posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Hasiči dnes chtějí zmenšit plochu požáru v Českém Švýcarsku z 20 hektarů na 5, při nejhorším na 10. V Národním parku dnes zasahuje 350 hasičů a dál pomáhají i vrtulníky. Hasiči předpokládají, že do konce týdne vyhlásí likvidaci požáru a místo předají pracovníkům Národního parku. Ještě dnes si můžeme v centru Prahy nechat zdarma vyšetřit kožní znaménka. Stan proti melanomu je na Václavském náměstí otevřený do 18 hodin. V pondělí pak bude v Brně na Dominikánském náměstí a 14. května v Avionu v Ostravě. Online služby státní správy se průběžně upravují, jsou tak pro uživatele jednodušší a spolehlivější. Na e-portálu ČSSZ došlo k dalším změnám, jakým ví mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
14: Změny se týkají zejména online služby registrace zaměstnance a online služby jednotné měsíční hlášení. Zaměstnavatelům je umožněno dohlásit za zaměstnance prostřednictvím podání REGZ údaje.
13: Jde to u zaměstnanců, kterým práce skončila v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku. tenistka Barbora Krejčíková doléčila další zranění a poprvé od poloviny února se vrátila k zápasům. Na antuce v Římě dnes porazila Francouzku Jacquemotovou 2-0 na sety. Ve druhém kole vyzve světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska. Tolik zprávy a k mikrofonu se vrací Iva.
15: Iva Lecká na rádiu Blaník.
0: No a protože je úterý, bude to také náš krajánek Vlastasuk. Dneska začíná své putování na Vysočině, konkrétně v obci Zvole, kde se v sobotu hasiči pokusí překonat rekord s názvem Vraťme svratku do pramene. Vlastík pro vás bude mít podrobnosti přímo z místa. No a v dobré zprávě se Sárou se vypravíme na sever do Jablonce nad Nisou a hlavní téma budou jabloně. Tak jdeme na to a začínáme hezky česky.
16: Mám

0: Waka Waka a Shakira na Blaníku 8 minut po 14. hodině. Čas spojit se s naším krajánkem, dneska Vlastou Sukem.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: Vlastem Sukem, to je dobrý. Tak Vlastiku, já tě moc zdravím, přeju ti krásné odpoledne, tak povídej, kde pak tě máme, jaké máš pro nás informace?
2: Dobré odpoledne, já tě zdravím, samozřejmě všechny posluchače Rádia Blaník. Já jsem na Vysočině, navštívil jsem Šikland a tady se schyluje k něčemu neuvěřitelnému. Bude se tady v sobotu něco dít. Tady se totiž pokusí pokořit rekord v dálkové dopravě vody. A o tom bude i tento vstup. Já si budu povídat taky s organizátory. Jednak je tu se mnou pan Jiří Sáblík, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Rádia Blaník a hlavně hasiče.
2: Ano, a taky Vít Myčín, dobrý den.
4: Dobrý den, taky vás všechny zdravím.
2: Pane Sáblíku, vysvětlete posluchačům, o co jde.
3: No, je to takový bláznivý nápad, kdy jsme společně na schůzce odborní rady represe okresu Žďár nad Sázavou a dávali hlavy dohromady, co dělat, jak si zpestřit tu naši hasičinu a jak ji obzvláštnit. A tak nás napadlo, proč vlastně bychom nemohli udělat rekord dálkové dopravy vody, který jsme dělali před 16 rokama. Do dneška jsme držitelé tohoto rekordu a čekali jsme, že nás nějaký sbor z jiné části republiky pokoří, ale bohužel nikdo této šance nevyužil, tak jsme si řekli, že pokoříme sami sebe.
2: Jmenuje se to Vrátíme z Vratku do Pramene. Tak odkud kam, jak to bude probíhat?
3: U nás na okrese pramení řeka Svratka, která opouští okres u obce Boříňov, to je kousek od Nedvědice, a tak jsme si řekli, proč teda neskusit a nevrátit tu řeku zpátky do pramene. Budeme čerpat pod Vírskou přehradou, půjdeme nahoru na hráz, kolem Vírské přehrady dál na rozhlednu Karasín, půjdeme kolem Zubra v Bystřici nad Perštínem a tak dále. Spoustu zajímavých věcí po trase.
2: Pane Myčín, otázka na vás, kolik kilometrů je tady potřeba pokořit?
4: No, pokořit potřebujeme přes 60 kilometrů, takže tahle trasa má 64,2 kilometrů. Na té trase bude 162 čerpacích stanovišť, natažených zhruba 3,5 tisíce hadic. Přihlášeno máme necelý 3 tisíce dobrovolných hasičů z celé republiky, dokonce jeden sbor ze Slovenska. No a ještě tam bude asi 56 cisterén na naplnění vody a všichni se na to těšíme, rozhodně to bude veliká akce.
2: Je ještě možnost, že by se někteří hasiči přidali?
4: Určitě můžou, nikoho odtaď nevyhodíme, budeme rádi, když ještě se někdo přihlásí a mezi nás přijede.
2: My samozřejmě v sobotu se s vámi spojíme, budeme to sledovat, jsem zvědavý, jestli se vám to podaří, už teď držím palce, ale vy tady máte i doprovodný program.
4: Ano, ano, máme na pátek doprovodný program pro hasiče a nejen pro hasiče, pro celou veřejnost. Bude zhruba od 10 hodin dopoledne tady k vidění spoustu zajímavých věcí z oblasti hasičiny, spoustu techniky, robotických věcí a podobně. Páteční den zakončíme vystoupením Pokáče, aby jsme si ten den pěkně zakončili, užili a odpočinuli si na tu sobotu.
2: No tak paráda, takže kdokoliv z vás může přijít a užít si ten doprovodný program. Pánové, já vám děkuju a uvidíme se ještě ve čtvrtek. Mějte se zatím hezky, nashledanou.
3: Naschle a držte palce.
4: Nashledanou všem.
1: Jsme Blaník a jedeme za vámi.
0: Ano, budeme držet palce a zdravíme hasiče. A teď už je Jarek Nohavica a Čechomor a písnička Kometa. Za 3 minuty bude 2:45.

zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

Rubikon, Krištof na Blaníku a velká sláva i velké plány. Safari Park ve Dvoře Králové slaví 80 let. No a při oslavách rovnou odstartuje taky výstavbu nové části areálu. Návštěvníky čeká během oslavy pohled do zákulisí výjimeční hosté. No a taky připomínka světově proslulého chovu nosorožců. Významné jubileum připomenou v neděli 10. května. Čeká vás celodenní

0: Program. Hlavní roli samozřejmě budou hrát nosorožci, protože od zahájení jejich chovu uplyne 55 let. Jedním z hlavních momentů oslav bude takovéto symbolické poklepání na základní kámen nové části safari. Ta má být v budoucnu prostorem pro nosorožce, zebry a nebo taky pro buvoly. Takže Safari Park Dvůr Králové Velká sláva 10. květen od 11 hodin. Jste srdečně zváni.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: V dnešním Dobrém ránu jsme oslavili první výročí našeho společného vysílání. Všechno nejlepší, Adel.
3: Všechno nejlepší, Péťo.
2: No a zítra to zajíme.
3: Je k tomu totiž skvělá příležitost. Zítra se slaví Mezinárodní den bez diet.
2: Tak co si dáte rádi, když vás nikdo nevidí? Řekneme si zítra ráno a taky
3: se budou proplácet účtenky.
2: A čekáme na vaše dobré zprávy. Těšíme se na vás zítra po 6. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Radio Blaník. Pohodové ráno.
4: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbavba za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí Q.
8: Už zase nejde internet.
9: Ta Wi-Fi je pomalá.
8: Ne.
10: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
9: Yeso!
11: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
9: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
10: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
12: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
13: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
12: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
13: A můžete využít i výhodné financování.
12: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
15: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
16: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
15: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
16: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
17: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posykat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
18: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
19: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Nebo mohou přijet?
20: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku zooparku máme připravené chatky. Celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít, a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
0: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
20: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín kompletní servis.
0: A co další volnočasové aktivity?
20: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
0: Takže opravdová škola hrou. Zooparkzelčín.cz.
18: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
21: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli 4. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na burek a taky porcelán. Jsem odrát.

0: Kate. Sí.
1: To byl Richard Miller, štěstí je krásná věc. No a vy posloucháte Radio Blaník a nás čeká dobrá zpráva s mou milou kolegyní Sárou Dvořákovou.
2: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
1: Já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, ahoj a krásné odpoledne všem. V Jablonci nad Nisou si letos připomínají 160 let od povýšení na město a slaví to skvělým způsobem. Město se rozhodlo vrátit do místních zahrad staré odrůdy jabloní, tedy stromy, které k jeho historii, jak už slyšíme v názvu, samozřejmě patří. Podle rozšířené pověsti vznikl Jablonec nad Nisou právě kolem hostince, u kterého rostla jabloň. Dnes toto místo známe jako u zeleného stromu. Zájemci z Jablonce nad Nisou si mohou požádat o jednu sazenici. Jak na to prozradí mluvčí magistrátu Jana Fričová.
4: V přihlášce je nutné uvést jméno, kontakt, adresu a číslo parcely, kde bude strom vysazený. Zájemci se mohou hlásit e-mailem na ozi@mestojablonec.cz nebo osobně v kontaktním středisku magistrátu v přízemí radnice. Příjem žádostí bude probíhat od května do konce června tohoto roku, případně do vyčerpání zásob. Rozhodující je datum a čas doručení.
3: K dispozici je celkem 160 stromů, což odkazuje na výročí města a každý z nich je nabízen za symbolických 160 korun. Vybírat se bude z tradičních odrůd, jako je například strýmka nebo holovouský malináč. Stromy jsou připravené ve formě polokmenů i vysokokmenů, aby dobře zapadly do různých typů zahrad. Staré odrůdy jabloní mají v dnešní době několik výhod. Jsou odolnější vůči mrazu, chorobám a lépe zvládají náročnější podmínky, které jsou pro podhorské oblasti typické. Jinými slovy, nejde jen o symboliku, ale o funkční řešení pro tamní krajinu.
1: Je, to je hezké. Jablonec jsem měla vždycky ráda, protože jsem ze severu Čech, do Jablonce jsem občas jezdila. No tak ať oslavy 160 let dobře dopadnou a jabloním ať se v Jablonci daří. Sáro, moc děkujeme za dnešní dobrou zprávu.
3: Taky děkuju, ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádio Blaník.
5: Rádio dobrých zpráv. Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
6: Ano, už zítra vyspovídám dalšího parťáka a bude to takový slavičí parťák. Myslím, že má doma tři ty slavíky. Jmenuje se Marek Ztracený a všichni ho znáte. Tak poslouchejte Blaník zítra mezi 16:00 a 17:00 odpolední.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
7: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Sì, signora.
8: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
11: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
12: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích?
14: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3300.

0: NN.cz.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Nevíte si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver, velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Od pondělí na Nova Action.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Dobrý den. Zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu? Ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme. Poslechněte si pátý díl seriálu Dyton dlažby ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.

0: Amy McDonald a This is the Life na Blaníku. 15. hodina je před námi, za chviličku další české písničky. Třeba Hanka Zagorová, Co spěchá. Spěchá. Páni, už 5 minut spoždění. Dáme si i Hleška Semelku a jména. A kde teď jsou tvoje zvláštní jména? I Jordana Bruna v podání Olympiku. Polámaný v díře krysí. Za 6 minut 15 hodin, hezky česky na Blaníku, tedy i po 15. hodině, tak zůstaňte naladěni. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz
1: Blaník, počasí. Rádio
4: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra ráno a dopoledne čekejte převážně slunečno, jen výjimečně slabé přehánky. Odpoledne se přiženou mraky a bude víc pršet. Lokálně se mohou vyskytnout také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 21 až 24 stupňů. Teď se vydáme na silnice.
1: Jak bude?
5: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
4: Zdržíte se na dálnici D1 u Prahy v obou směrech. Podrobnosti zná Markéta z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
6: Nehoda blokuje pravý jízdní pruh na dálnici D1 před Prahou na 20. kilometru a dopravní omezení zpomaluje provoz na 35. kilometru u Ostředku směrem do Brna.
4: A na trase z Benešova na Tábor za Voticemi se v obou směrech vytvořila asi 2-kilometrová kolona kvůli dopravnímu omezení. Pozor dejte na Mělnicku v Kralupech nad Vltavou v Mostní ulici, kde uvízl pod mostem Jeřáb. Došlo k úniku koleje, počítejte se zdržením.
1: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz. Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
7: Vodní nádrže v Česku jsou z velké části naplněné. Dětské domovy mají problémy kvůli superdávce. Americká třída v Plzni se změní. Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Vodní nádrže v Česku mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. Většinou jsou plné ze 70 až 100%. Uvedlo to Ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina republiky trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Děti z dětských domovů letos zřejmě na dětské tábory jen tak nevyjedou. Po zavedení nové superdávky totiž domovy přišly o přídavek na dítě, který dosud využívali třeba na volnočasové aktivity, včetně letních táborů. Chybějící finance jim ve většině případů mají nahrazovat kraje. Peníze ale často přijdou až v době, kdy už je na přihlašování na dětské pobyty pozdě. Paliativní péče se v Česku dál rozšiřuje. Například nemocnice Jindřichův Hradec otevřela nový pavilon, který se na to speciálně zaměřuje. Proč je to tak důležité, vysvětluje jihočeský hejtman Martin Kuba.
8: Přes ty výdobytky medicíny jsou pořád ještě chvíle, kdy prostě ti pacienti mají diagnózu, kterou neumíme vyléčit, neumíme jim pomoct a změnit ten život, tak to prostě někdy je. A v té chvíli přichází vlastně na řadu umožnit těm lidem do poslední chvíle opravdu jako důstojný život prožívat každý den a mít u toho třeba svoje blízké.
7: Jednolůžkové pokoje jsou vybavené tak, aby spíše připomínaly domácí prostředí. Přívětivější, bezpečnější a estetičtější prostor především pro chodce. To má v Plzni přinést proměna americké třídy. Úprava se dotkne úseku od okružní křižovatky u Prokopovy ulice po Klatovskou třídu. Hotovo má být do srpna. Do srpna, tolik zprávy a pokračuje Iva.
9: Iva Lecká
5: na rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál, další odpolední 60 minutovka je před námi, 15. hodina to bude za půl minuty a teď už je tu Hanka Zagorová a spěchá.

0: Na Blaníku jsme vám hráli hezky česky Leška Semelku a písničku Jména. No a teď nás čeká další díl pořadu Na cestách s Mirkem Táborským. Vyrážíme za výhledy. Dneska to bude Fajtův kopec a rozhledna ve tvaru DNA.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás další mimořádný výhled z mimořádné rozhledny. Na severním okraji Velkého Meziříčí se nad hlubokým údolím s řekou Oslavou vypíná Fajtův kopec. Ten se ve 20. století stal jedním z center lyžování na Vysočině. Severní svahy, příznivě orientované a chráněné před přímým sluncem, se již ve 20. letech minulého století využívaly k výuce lyžování. Od roku 2015 stojí na Fajtově kopci rozhledna a je architektonicky velmi odvážná a moderní. Architekti Václav Hlaváček a Jáchym Pecht navrhli štíhlou 36 metrů vysokou konstrukci ve tvaru šroubovice lidské DNA. Konkrétně je tedy rozhledna tvořena dvěma trojicemi protisměrně stočených ocelových sloupů, mezi kterými se vine spirálové schodiště se 160 schody. Jednotlivé schody nesou jména dárců, kteří na stavbu přispěli. Při výstupu na vyhlídkovou plošinu se postupně proměňuje pohled na město a krajinu. Otevírá se kruhový výhled na již zmíněné Velké Meziříčí, údolí Oslavy, Žďárské vrchy a dálniční most Vysočina. Za mimořádně příznivých podmínek se návštěvníkům nabízí i pohled k dalekým obzorům, včetně horských hřebenů Rakouských Alp. K atmosféře rozhledny přispívají také netradiční informační prvky, často označované jako cimrmanovské exponáty. Ty s jemným humorem a nadsázkou komentují výšku rozhledny, dohlednost, směr výhledů či další unikátní parametry, a to někdy zcela vážně, jindy s úmyslně absurdním dovětkem. Odlehčuje to technické informace a hravou formou zapojuje návštěvníky. Krátce po otevření byla rozhledna na Fajtově kopci oceněna titulem Rozhledna roku a rychle se stala jedním ze symbolů Velkého Meziříčí. Tak hezký výlet, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
1: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
0: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
1: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
0: Přece Hermann.
1: Hermann. Jistota na celý život.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
6: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.

0: to byli Eláni, znova sama dotkni.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Já jsem tady před chvilkou kontrolovala naši SMS bránu 603 118 118 a je teda opravdu hodně zajímavé sledovat, jak vlastně nepřetržitě, jo, ať je večer, ať je ráno, ať je odpoledne, tam přichází zprávy a ty zprávy jsou ve stylu: dobrý den, prosím o proplacení nové pračky, je tam cena, jméno, příjmení, nebo tady je nedoplatek za nějaké vyúčtování, nebo je tady fotbalové soustředění pro dítě, to je 7450 korun. Jsou tam různé částky a různá přání, co byste chtěli proplatit. No ale co je na tom nejhezčí, že my to skutečně na Blaníku proplácíme, respektive kolega Petr Slíva každé všední ráno. Takže poslouchejte, protože je možné, že třeba zítra krátce po 7 zavoláme právě vám, pokud už jste zprávu neposlali. Pokud jste ji poslali, tak očekávejte telefon, mějte ho po ruce. No a pokud jste tak ještě neučinili, tak napište jméno, příjmení, kde bydlíte, co chcete proplatit a pošlete na číslo 603 118 118. Takzvaně ať to stojí, co to stojí.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
0: No a já už se s vámi loučím, přátelé, loučím se až do pondělí, protože ty moje hlasivky dostávají poslední dobou moc zabrat a to není úplně dobré ani pro mě, ani pro vás jako posluchače. Takže do pondělka se dám dokupy, vy se mějte bájo, za chvilku kolega Martin Ledinský a samozřejmě Honza Riedl, náš dopravní expert. No a užívejte dny, poslouchejte Blaník.
1: Koncertů je mnoho.
2: Konopiště jenom jedno.
1: Sobota 30. května. Více na stránkách
2: radioblaník.cz.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
2: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
4: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank.
6: Slyšíš, Maxi, jak vržou?

0: 99 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: Májové dny v onlineshop.cz.
3: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: No proto.
4: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
9: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
10: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
9: Fakt?
10: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
9: Tak jedeme.
10: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.

0: Na Blaníku dohrává Marcela Holanová, za 8 minut je tady 16. hodina a teď už vás zdraví a pěkné úterý přeje Martin Ledinský. Za chvíli další zprávy a v příští hodině české silnice a dálnice z první ruky, tak jako každé úterý mezi 16. a 17. hodinou tu bude Honza Riedl. K tomu vám budeme i pěkně hrát, chystáme škvory.
1: Že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín.
0: Těšte se taky na Petra Muka. A v příští hodině taky Eva Farná společně s Miraj.
2: Musím se nadechnout,
1: že je to tak správně, se neumím loučit.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife, domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
5: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
6: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
7: Blaník, počasí.
8: Rádio Blaník.
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 13 až 10 stupně. Zítra ráno a dopoledne čekejte slunečno, jen výjimečně slabé přehánky. Odpoledne se přiženou mraky a pršet bude víc. Ojediněle se mohou přihnat i bouřky. V odpoledních maximech pak naměříme 21 až 24.
7: Kdy bude to správné počasí na výlet?
10: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
7: Blaník za volantem.
9: Pozorněte na Pražském okruhu u sjezdu na Evropskou směrem na letiště. Na 28. kilometru komplikuje provoz vysypané dřevo na silnici, které blokuje dva jízdní pruhy. Do Kolony se brzdí na 26. kilometru a popojíždět budete zhruba půl hodiny. Na 56. kilometru dálnice D11 u Žiželic ve směru na Prahu havarovalo nákladní auto. Doporučujeme tam snížit rychlost. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a teď už jsou tu další zprávy, které připravil Dominik.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Hnutí Duha zaslalo Turkovi předžalobní výzvu. Strojvedoucí nadýchal skoro 3 promile. V Liberci dnes začíná Anifilm. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Hnutí Duha žádá poslance Filipa Turka o omluvu, a to kvůli výroku, ve kterém ekologickou organizaci obvinil z toho, že zamizela stavbě přehrady a kvůli tomu během povodní v roce 2024 zemřelo několik lidí. Hnutí to považuje za pomluvu a zaslalo Turkovi předžalobní výzvu. Tu dříve poslalo i šéfovi motoristů Petru Macinkovi, od kterého žádá omluvu za výroky o teroristické organizaci. Za pondělní nestandardní jízdu vlaku na hlavním koridoru na Přerovsku mohl opilý strojvedoucí. Pozitivní dechové zkoušky u něj odhalily skoro 3 promile alkoholu. Ve stanicích zapomínal otevírat dveře a kvůli pomalým rozjezdům nabral zpoždění. Událost se obešla bez zranění. Na příští středu připadá Český den proti rakovině. Podrobnosti o letošní sbírce zná naše reportérka Sára Voldánová.
3: Hezký den, letošní ročník sbírky je jubilejní, takže pokud ji podporujete pravidelně, můžete mít doma teoreticky už 30. kytičku měsíčku lékařského, tentokrát s fialovou stužkou. Tématem letošního ročníku jsou nádory hlavy a krku, jejichž hlavní příčinou je především kouření, často v kombinaci s alkoholem. Minimální příspěvek je 20 korun a zaplatit můžete buď hotově, skrz QR kód a v Praze letos poprvé také kartou. Z Faustova domu v Praze, Sára Voldánová.
2: V Liberci dnes začíná mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm. Součástí akce jsou nejen projekce snímků, ale také výstavy, besedy, koncerty či tvůrčí dílny pro děti. Festival skončí v neděli. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
4: Dominiku, děkujeme a za 2 minuty bude 16 hodin. Pěkné odpoledne.
0: Martin Ledinský
1: na Rádiu Blaník.
4: Za chvíli v našem vysílání přivítáme tiskového mluvčího ředitelství silnic a dálnic a zároveň dopravního experta Rádia Blaník Honzu Rídla. Stejně jako každé úterý se budete moct také ptát na to, co vás zajímá. Už teď můžete posílat své SMS dotazy týkající se silnic a dálnic na číslo 603 118 118. A teď už pro vás máme skupinu Škvor, písničku Síla starých vín. Tak ať se vám odpolední Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku 9 minut po 16. dohrála skupina Tým.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Riedl.
1: Dopravní expert Rádia Blaník.
0: Honzo, přeji hezké odpoledne.
3: Krásný asfaltový den vám všem, dobrý den.
0: Tak další dopravní špička začíná, tak jak to aktuálně
3: no,
0: vypadá?
3: A je velmi vypečená. No? Je velmi vypečená, protože začali jsme před 50 minutama, přesně 15.29 došlo k vážné dopravní nehodě na Pražském okruhu před letištěm, kde se převrátilo nákladní auto se dřevem. A mám teďka čerstvou informaci, že jsme z toho nejhoršího to uklidili, Pražský okruh jsme rozjeli a jenom dovolte, abych s dovolením nás poplácal po zádech, nás dálničáři, za 50 minut jsme dokázali opravdu převrácený auto se dřevem dostat na stranu a zprovoznit Pražský okruh. Je fakt, že ta kolona už dosáhla až za Řepy, což teda opravdu zablokovat takovouhle dálnici, kde denně projede podle posledního sčítání dopravy téměř 100 000 vozidel, z toho nějakých minimálně 20% jsou nákladňáky. Je fakt jako frajkumš, takže tohle se našim chlapům povedlo.
0: No a jestli teda už dopravní špičku pro tuto chvíli uzavřeme.
3: Neuzavřeme.
0: Je toho pořád hodně.
3: Ne. Neuzavřeli jsme jednak dopravní informace a jednak málem německý policajti téměř uzavřeli hranice, protože na D8, což je nad Ústí nad Labem, se na té německé straně dělají velmi detailní kontroly, takže tam opravdu jsou poměrně výrazné dopravní komplikace a dokonce kvůli tomu naši dispečeři blokově odbavují tunely. To znamená, pokud tam čekáte v kamionu nebo v čemkoliv před tunelem a divíte se, proč je zavřený, tak je to kvůli těm Němcům, protože přece jen ty kontroly jsou opravdu velmi, velmi silný, aspoň takový mám zprávy. Potom jsou zdržení u Brna na jednice z jedné z druhé strany kolem 15 minut, někde to přeteče na 20, podle toho, jak to dojede. A potom mám ještě informaci z D11, to je hradecká dálnice na 56. kilometru, to znamená jako od Hradce, když jedete na Poděbrady, je tam havárka odtahovky, část toho je v Pangejtu, IZS-ko je na místě, dá se to projet, myslím si, že tam velký zdržení nebude.
0: A pochopitelně další a další kolony v tuhle chvíli, to je jasná věc, jezdí se z práce. Tak, za chvíli jsme zpátky a budeme se věnovat úklidu okolo dálnic, jo, prý tam je docela nepořádek.
3: No jasně, a denně, my tam neustále uklízíme. Zrovna dneska jsem se byl podívat na D1 na 53. kilometru, tam, co je od velký parkoviště pro kamiony. Hele, jenom za loňský rok jsme ze všech dálnic jsme odvezli, a teď poslouchejte dobře, 2600 tun nejrůznějšího odpadu, jo, před pěti lety to bylo o 500 tun méně, jo. Vozíme prakticky všechno, možná asi by vás ani nenapadlo, co všechno se tam dá najít.
0: No, my se tomu budeme věnovat za chvilku, nebo to ještě zmíníme?
3: No to já vysypu hnedka.
0: Vysypeme to hnedka.
3: No jasně.
0: Mě by docela zajímalo, co by tam mohlo být, protože člověka jako první asi napadne, že tam budou různé obaly z fast foodu a cigaretové nedopalky.
3: Tak to samozřejmě, jo, to je na tuny, ale normálně z dálnice běžně odvážíme stavební suť, použitej nábytek, křesla, židle, stoly, gauče, kusy kuchyňských linek, televize, starý počítače, ale pozor, jo, jako mezi pecky patří i takové věci, jako třeba jsme našli opravdu 10 bohužel už uhynulých exotických hadů v odložený krabici. Našli jsme dřevěnou latrínu a vrchol všeho byla úplně fungl nová výřivka. Fakt opravdu ještě se zárukou.
0: Teda to je síla.
3: Zabalená. Nenapuštěná.
0: Tak za chvilku jsme zpátky. Rádio Blaník. No a teď už na Blaníku Petr Muk.

0: jste s Blaníkem a za 8 minut bude 5:30.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
0: Tak teď se podíváme do Ostravy, tam se opravují mosty.
2: Jasně, musíme to vyvážit, zatím jsme mluvili spíš o českých tématech, tak teďka rychle do Ostravy, navíc tam se chystá strašně opravdu dlouho očekávaný moment, a sice na Rudné ulici. Rudná, to je nejvytíženější, nejzatíženější silnice v kraji, až 40 000 vozidel za 24 hodin, tak tam najednou, a vy všichni Ostraváci to víte, zvlášť dneska ráno tam byla silná dopravní špička, vím to ze zpravodajství, viděl jsem ty kamery, tak tam opravujeme 4 mosty najednou, takhle pěkně za sebou, to znamená opravdu máte tam pořádnou asfaltovou polízanici. Ale dobrá zpráva je tady, že příští víkend, to znamená toho 16. a 17., budeme zprovozňovat 2 ze 4 těch opravovaných mostů. To znamená, že chystáme se zprovoznit u Vítkovického Hornbachu, co máme ty 2 mosty, takže ty už jsou prakticky hotový, příští týden to jde do provozu. A další stihneme nad Polaneckou a potom ještě v září budeme dokončovat 2 poslední a jeden je nad Frýdeckou a jeden nad kolejema Českých drah, to je hnedka vedle. Takže teďka opravdu fakt už toho pojede dost.
0: Dalším naším tématem je výměna vozovky na D10.
2: Jasně, z Mladé Boleslavy do Prahy. Tam pracujeme teďka mezi Starou Boleslaví a Prahou, je to celkem 6 kilometrů. A jsme v harmonogramu, což znamená, že samozřejmě díky za vaši trpělivost, pořád se tam jezdí 2 jízdními pruhama pro každý směr, ale znamená to zásadní věc, a sice, že tady bude kompletně hotovo a pojedete po krásný nový dálnici, která bude mít životnost kolem 16 let, do konce května nejpozději. To znamená, D10 bude krásně volná pro celý váš provoz do konce května.
0: Životnost bude dlouhá, jo. To se rozhodně počítá.
2: Pojďme skočit rychle na počasí.
0: Přesně tak, ty bouřky docela začínají od západu.
2: Varovali,

0: postupovat?
1: Varovali meteorologové před bouřkama, první letní bouřky, a je to tady opravdu horký vzduch, teď na to koukám, a máme bouřku nad D3 mezi Českýma Budějovicema Pískem směrem k Táboru. Nad Táborem jedna docela taková, opravdu to byl silný slejvák, to jde víc jako tak jakože od dálnice doprava, když pojedu do Prahy. Potom je něco nad Voticema, tam je to taky docela jako takový výrazný. Na západ od Prahy, na západním okraji, ale tam to vypadá, že jenom prší, a potom bacha u Karlových Varů na Šestce, jo, tak opravdu, hele, delší brzná dráha, dobrý stěrače, no jako bych tam seděl s váma.
2: Za chvíli už bude prostor pro vaše dotazy, Honzovi Rýdlovi je dál můžete posílat formou SMS na číslo 603 118 118.
3: České silnice a dálnice z první ruky. Honza Rýdl na Rádiu Blaník.
2: A za chvíli na Blaníku Bonnie Tyler, Eva Farná společně s Miraj, anebo taky skupina Kiss.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
5: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura Zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
8: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
12: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
13: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
14: Jízdy na bobové dráze.
12: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
14: Soutěže.
12: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
14: A koncert Tomáše Kluse.
12: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
14: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
12: nhr.cz.
15: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
16: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
17: No jasně, super.
16: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
17: Od té doby, co jezdíme do Vraňan.
0: Do Vraňan se těší všichni.
16: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
0: Pánové na burger s trhaným masem.
17: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
0: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
18: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
19: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
20: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
19: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: Na Blaníku dohrává skupina Kiss. Pěkné odpoledne.
1: České silnice a dálnice z první ruky.
2: Honza Riedl.
1: Dopravní expert Rádia Blaník.
0: A teď už je čas na vaše SMS dotazy. Dobrý den, chci se zeptat na obchvat Klášterce nad Ohří na silnici 13. Děkuji, Pavel.
3: Klášterec nad Ohří zdravíme na krásné Karlovarsko. Klášterec bude mít svůj obchvat mezi lety 31 a 34 postaven, ale rovnou říkám, je to opravdu komplikovaná stavba, bude i opravdu drahá, páče to v úzkém údolí podél řeky. No, Klášteráci vědí.
0: Další zpráva, dobrý den. Jak to prosím vypadá s obchvatem Kardašovy Řečice?
3: A Kardašovka,
0: no,
3: jo.
0: No, posluchačka Eva se ptá.
3: Evičko, no jasně, zdravím na krásný jih do kraje nádherného Jindřicháče. Kardašova Řečice má naplánovanou výstavbu svého obchvatu mezi roky 29 a 31. Předpokládáme, že to bude 4,25 kilometru a v dnešních cenách 640 milionů korun. A to si myslím, že by se v tom rozpočtu najít mělo.
0: Teď tu máme jednu anonymní zprávu. Dobrý Ale. Den. Mám několik dotazů na stavby dálnic. D6 tu stavíte rozumně, že nové úseky navazují na staré, D35 se střídá, dálnice se staveništěm každé 3 kilometry a na D7 u Slaného není ani po letech žádný velký pokrok.
3: Jo, takhle, no. Ale tak to je dobře, že je to anonymní, což normálně na anonymy nereaguju, víte to velice dobře, ale tady to spíš není dotaz, to je spíš jedovatá sněna. Hele, pojďme si říct, jako bacha, jo. Pravda je taková, že na D6 stavíme celkem 27 kilometrů a v příští rok nebo přes příští rok to postupně budeme dávat do provozu. Na Chomutovské D7 tam stavíme 18 kilometrů a všechny ty středočeský kilometry ty jdou příští rok do provozu. Ostatně tady se na to potom další SMS taky někdo ptal. A pokud jde o D35, to je dálnice, že ta severní varianta pro D1, takhle od Hradce až ke Svitavám. Tam stavíme najednou teďka 47 kilometrů a to, co máme postavený hotový, tak to vám dáváme. Tak proto tam chvíli jedete po dálnici, chvíli mimo dálnici. Pokud chcete, tak milej anonymé, tak klidně vy jezděte furt jenom po okreskách, dokud ta dálnice nebude kompletní. Jo? Ale normálním rozumným řidičům to dáváme, to, co máme hotový, to jim dáme k dispozici. A letos to budou další kilometry a příští rok taky.
0: Teď se ptá pan Jan, jak dlouho bude probíhat práce na cyklostezce přes Labe v Kostelci nad Labem a kdo vymyslel, že v té samé době se bude rekonstruovat silnice celým tahem přes město, včetně revitalizace náměstí. Čekáme dopravní kolaps.
3: Ale tak Honzo, nepřehánějte, ale Honzo, na rovinu, jako když se mě ptáte na cyklostezku, to je pro mě nějaký složitější, my jsme spíš přes ty dálnice, jo. A když se mě ptáte, kdo vymyslel rekonstrukci přes náměstí, no tak vzhledem k tomu, že to není naše silnice, mohl bych říct, že nevím, ale takhle vám na to tata řeknu, že to vymyslel Ivo Ropušík.
0: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy už konečně dokončíte most v Jaroměři, kvůli 20 metrům je objížďka několik kilometrů, mělo by to být hotové na podzim, potom do jara, tak snad to stihnete letos, děkuji za odpověď, ptá se David.
3: O, Davide, tu ironii prosím ne, jo. Ale tady ten most v Jaroměři, to je pěkná patálie, ale pojede nejpozději na konci května, respektive k 1. červnu je to napsaný a není to kvůli 20 metrům nebo kvůli tomu, že bychom se na to vykašlali, je to proto, že prostě když jsme do něj rejpli v rámci opravy a celého toho průtahu, vy víte dobře, určitě v Jaroměři, tak se ukázalo, že opravdu mostní závěry a vůbec jako celá tady ta dilatační oblast je opravdu ve velkých sakrech, takže jsme tam opravdu něco nechávali rychle vyrábět, dodělávat, takže se to trošku protáhlo. Omlouvám se, ale teďka nejpozději 1. června to pofrčí.
0: Máme tu dotaz také od Martina z Jičína. Stavba Mladá Boleslav Martinovice začne již brzy?
3: No, začne, jasně, to není ani za měsíc, já si myslím, že na konci května Martinovice, Mladá Boleslav, začínáme stavět, kdo by nevěděl, od Mladý Boleslavy, až tady to bude za 2 roky hotový, tak už pofrčíte nějakých 8,5 kilometrů bez nějakých přejezdů, bez semaforů, bez nákupáků, ale taky bez toho stánku se zmrzlinou. No.
0: Kdy bude otevřena D7 od Panenského Týnce, ptá se Elvíra.
3: Elvíro, miláčku, všechny tři úseky D7, to je Chomutovská dálnice ve středních Čechách, pojedou, jak jsem řekl, před chvilkou, už příští rok najednou.
0: Posluchačka z Pardubic, kdy bude hotový obchvat Sezemic?
3: Sezemice, moje milé, dočkáte se ještě letos na podzim, pokusíme se o říjen. V každém případě tady ten důležitý přivaděč z Pardubic na D35 musí jezdit co nejrychleji. Šup, šup.
0: A teď pozor, Jirka z Prahy, neplánuje ŘSD vysvětit nebo pozvat exorcistu na Pražský okruh k exitu Ořech? Pravidelně zde se rozšiřují kolony a rozumný důvod nedávají.
3: Tak, no, tak vtip. vyskoč, no. Exorcistu ne, ani mě tam posílat nebudem, ani já bych to tam nevysvětil. Hele, tohle se prostě normálně děje v okamžiku, kdy dojde k takzvanému vytížení nebo naplnění kapacity komunikace, tak se to prostě zastaví, tam stačí třeba, aby někdo brnknul v obrzdu a takový ten efekt biče, tak okamžitě následuje pro ty řidiče za ním. Tohle se děje, já jsem to dneska zažil na D1, někde kolem 49. kilometru, prostě byla 5-kilometrová kolona ve směru na Prahu, která prostě neměla žádný důvod, ale prostě došlo k tomu, že tam někde buď předjížděl kamion, nebo tam někdo přibrzdil, nebo tam nějaká složitější situace, ostatní brzdili víc než ten první, no a najednou šup a už je to na světě. Hlavně prosím, ať se děje, co se děje, vykašlete se na nějaký časový plán nebo na nějaký povinnosti nebo něco takového, hlavně koukejte před sebe, ať dojedete v pořádku.
0: Posluchač David má dotaz na dálnici D8 před parkovištěm Klíčany. Tam jsou 2 kilometry je cedule s počtem volných míst pro parkování. Už je tam skoro rok a stále je nefunkční. Bude někdy fungovat?
3: Davide, odpověď zní ano. Ale to by bylo málo, že jo, samozřejmě, že se o to postaráme. Vím, že tam byl problém s napájením. My jsme tam reklamovali nějaký vedení, trošku jsme se s nima fackovali. Dlouho to tam nefunguje, to docela ostuda, samotného mě to nebaví, ale je to něco, co má fungovat, co má vám být k dispozici, abyste se rozhodli, jestli tam udělat přestávku nebo ne a jestli tam to místo je nebo ne. Takže jo, samozřejmě urychlíme to, omlouvám se.
0: A poslední SMSka od posluchače Ladislava, chci se zeptat, jak je možné, že dálnice D5, která se v úseku Králův dvůr Zdice v loni opravovala a dnes je pravý jízdní pruh skoro ve stejném stavu jako před opravou.
3: Ladíku, to jste si asi splet nějaký úsek, ne? To asi fakt jako není možný. Pokud by se něco takového dělo, tak z nás, pokud jde o kvalitu teďka, ať už provedených staveb nebo rekonstrukcí, tak v okamžiku, kdy se něco horší a není něco podle našich norem, tak jak chceme, tak je z nás čuba baskervilská, to si pište.
0: Honzo, moc děkujeme. Honza Riedl tu s vámi bude zase příští úterý a to se opět budete moc ptát.
3: Ovšem jenom po telefonu příští týden, se omlouvám, jsem na rehabilitaci.
0: No tak hlavně, že nějakým způsobem. Telefon vůbec nevadí.
3: Připojím se, připojím určitě.
1: České silnice a dálnice z první ruky. Honza Riedl na Rádiu Blaník.
0: A za chvilku už skupina Kex.
2: Chce se mi těsnit, chce se mi těsnit, chce se mi těsnit, těsnit se mi chce, to se mi chce, těsnit, těsnit se mi co, chce, komu se chce těsnit, no mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
4: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2, průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3, plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buzinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
10: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: Poctivá práce si zaslouží poctivý stroj. Zahradní traktory Stiga spojují výkonný a úsporný motor, precizní zpracování a komfort, který poznáte při každém sečení. Přesvědčte se sami na www.stiga.cz. Péče o vaši zahradu se stane radostí, ne povinností. Stiga. Výkon, na který se můžete spolehnout.
14: Nevíte
10: si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver, velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Od pondělí na Nova Action.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
16: Dobrý den. Zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu? Ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme. Poslechněte si pátý díl seriálu Dito na dlažbě ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.

0: Na Blaníku skupina Kex. Za 5 minut je tady 17. hodina. A před námi další zprávy a hned po nich Standa Hložek s Petrem Gottwaldem. V příští hodině taky Botox. Nebo třeba Krištof. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Křížovky si koupíme.
8: A jaké?
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s ptákem.
7: Najdete na levné křížovky.cz.
8: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
7: Mua.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra ráno a dopoledne čekejte převážně slunečno, jen výjimečně slabé přehánky. Odpoledne se přiženou mraky a pršet by mohlo víc. Lokálně se vyskytnou také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 21 až 24 stupňů. Teď se vydáme na silnice.
4: Jsme Blaník.
5: Pohodové rádio.

0: Baník za volantem.
1: Pozorněte na pražském okruhu u sjezdu na Evropskou směrem na letiště. Na 28. kilometru komplikuje provoz vysypané dřevo na silnici, které blokuje dva jízdní pruhy. Do Kolony se brzdí na 25. kilometru a popojíždět budete víc než půl hodiny. V Benešově v ulici Červené vršky na křižovatce s Nerudovou se srazila 4 auta. Pod dozorem policie projedete jedním pruhem. Zpozorněte také na dálnici D11 na 56,5 kilometru ve směru do Hradce Králové, kde havarovala odtahovka. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Výsledky kontrol nočních podniků jsou alarmující. Ex-ministryně Černochová zvažuje žalobu na Babiše. Krejčíková se po zranění vrátila vítězně. Posloucháte zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Dosavadní výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů, barů a dalších nočních podniků jsou alarmující, řekl to generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Kromě mnoha dalších nedostatků považuje za nejvážnější to, že v řadě podniků chyběly nebo byly zablokované únikové východy. Mimořádné kontroly hasiči zahájili po novoročním tragickém požáru baru ve Švýcarsku. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová zvažuje žalobu na premiéra Andreje Babiše, a to kvůli jeho opakovaným výrokům o zlodějinách v rezortu či upravených výběrových řízeních. Černochová uvedla, že její vyjádření premiéra dohnala k tomu, že vyhledá advokáta, aby s ním postup konzultovala. Sucho letos komplikuje řadu staveb po celém Česku. Kvůli problémům se zatravněním se posouvá i dokončení víceúčelového hřiště Průmyslovák na kutnohorském sídlišti Hlouška, kdy dojde k otevření, ví starosta Lukáš Seifert.
5: Ke konci června, protože my budeme moct to hřiště zprovoznit až v situaci, kdy vzejde tráva. Řešíme tam zalévání, řešíme tam, jak teď tu situaci vyřešit, ale bohužel to jaro je extrémně suché.
4: Barbora Krejčíková se po téměř 3měsíční pauze způsobené svalovým zraněním vrátila k zápasům. 30-letá tenistka dnes na Antuce v Římě porazila francouzku Jacquemotovou 2-0 na sety. Ve druhém kole vyzve světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska. Tolik zprávy Rádia Blaník a slovo má opět Martin.
6: A ani ne za půl minuty, bude 17 hodin. Hezké odpoledne.
0: Martin Ledinský
3: na Rádiu Blaník.
6: Za chvíli se spojíme s naším blanickým krajánkem Vlastou Sukem, který tentokrát zjistil, kde si na jihu Čech můžete perfektně hop, hop, zaskákat, jo? Kam přesně Vlasta zavítal, to se dozvíme za několik minut. Do té doby další písničky, chystáme Mariku Gombitovou, Scorpions a tady už je Standa Hložek s Petrem Kotvalem.

0: Na Blaníku vám zpívala Marika Gombitová. Krásné odpoledne.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už jsme ve spojení s kolegou Vlastou Sukem, který je na jihu Čech. Ahoj Vlasto, kde přesně se nacházíš?
3: Dobré odpoledne, ahoj, Blanický krajánek se hlásí aktuálně ze sportovní jump arény v Táboře, kterou nám teď představí manažer a trenér Jaroslav Volalík. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím. To je v jump aréně Tábor, najdete nás na adrese Soběslavská 3070, najdete u nás 1200 čtverečních metrů zábavní plochy pro děti, je tu hřiště pro malé děti od 1 roku do 5 let, kde je tobogán, míčky, prolejzačky a tak dále. A pak u nás najdete velkou plochu pro děti. Je tu přes 20 různých trampolín, 3 dopadové plochy, ninja dráha, různé překážky, žíněnky, airtracky, basketbalové koše a hřiště na vybíjenou.
3: Kdy máte otevřeno?
4: Tak, otvírací dobu máme od pátka do neděle od 9 ráno do 7 večer a v týdnu ve školním roce od 14.00 do 19.00.
3: A spousta akcí tady taky proběhne.
4: Jo, máme tu akcí spousta, teď momentálně nejbližší akce jsou narozeniny, 7. je to 10. května, budeme tu mít hosta Petra Částku, který skáče na koloběžce, taky freestylista, skokan, parkourista a tak dále a na konci měsíce nás čeká host jménem Tary, toho děti milujou.
3: Je mi to jasné. No a nás tady odchytli i naši posluchači Kuba, ahoj.
5: Dobrý den.
3: A Jáchym.
6: Dobrý den.
3: Už jste tady někdy byli, kluci?
5: Jo, já jsem chodím skákat už asi 6 let.
3: Pánečku, a jaký to tady je? Doporučili byste i ostatním posluchačům?
6: Jo, určitě, to je super.
3: Jaké tady jsou třeba trampolíny a tak?
5: Tak trampolíny jsou tady super a dá se tady, jsou tady skvělí trenéři, kteří naučí hodně triků.
3: Tak jo, kluci, děkuju za rozhovor, užijte si to tady, mějte se hezky, ahoj.
6: Na shledanou, mějte se hezky.
3: A co občerstvení je tady?
4: Občerstvení tu samozřejmě pro rodiče i pro děti máme tu na baru výběrovou kávu, zákusky pro rodiče, pití pro děti, pizzu, paníny, různou zmrzlinu, okso a tak dále.
3: No a třeba něco pro školy, školky nechystáte?
4: Pro školy, školky tu máme takový nadstandardní program, že si můžou zabukovat arénu mimo otvírací dobu, dopoledne, ve školním roce, aby to měli komfortní a aby tady neměli veřejnost, protože jich je docela dost, tak aby se tu nestrácely nějaký věci a bylo to přímo pro ně.
3: A napadá mě ještě narozeninové oslavy třeba?
4: Tak, narozeninové oslavy tu máme tu 2 balíčky, jeden je tu nadstandardní v taký partiámě, to je místnost udělaná přímo pro oslavy, máme tam lednici, projektor, hudbu a tak dále a pak jsou tu klasický balíčky, to jsou ty, jsou tady na sedačkách, normálně v koji na balkóně, aby viděli rodiče i na celou arénu, i na děti.
3: Tak jo, tak já vám děkuji za rozhovor, mějte se hezky, ať se daří, nashledanou.
4: Taky děkuji a mějte se, naschle.
3: A pro tuto chvíli se s vámi loučí i krajánek Vlasta Suk, přeju krásný den, ahoj.
0: Ahoj, díky moc a hezké úterý přejeme.
2: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
0: Za chvíli na Blaníku David Dale, Sandra a tady už jsou Botox. Wow!

David Dale na Blaníku, za 6 minut bude 17:30. V západní polovině Čech dnes hrozí silné bouřky, výstraha platí až do půlnoci pro Karlovarský kraj a části Plzeňského, Středočeského a Ústeckého kraje. Naší vyschlou přírodu tak mohou zavlažit přívalové srážky a při bouřkách musíme počítat i s nárazy větru kolem 70 km v hodině, tak s tím na západě a severozápadě Čech počítejte. Jinak bouřka ale teď řádí i ve Zruči nad Sázavou nebo u Uhlířských

0: Janovic, takže lokální bouřky už nám postupují i jihovýchodně od Prahy. Rádio Blaník. Za chvíli na Blaníku Krištof a nebo taky No Name.
1: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
2: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
7: Ados barvy.
8: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
9: Veselé barvičky jara.
8: Akce platí do konce června.
9: Navštivte Ados barvy a jste v pohodě.
10: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
11: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
12: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
13: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
14: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo zde v regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už s 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně.
15: Vaše zahrada? Máte ji rádi, že? A právě proto si zaslouží zahradní techniku Stihl. Snadná obsluha i údržba, jednoduché ovládání. Tohle už VVS v Dublovicích u Sedlčan víme 35 let. Poradíme vám s výběrem, ukážeme ovládání, zajistíme servis. Stihl od JVS Dublovice. Krásná zahrada? Není náhoda. Více na našem webu jvs-zahrada.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
17: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
19: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli 4. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.

0: Na Planíku skupina No Name, která se už těší na Konopiště, na naše 27. narozeniny. Vstupenky jsou už sice fuč, ale i přesto se možná právě vy na tuhle velkou hudební událost dostanete úplně zadarmo. V sobotu 30. května bude na Konopišti oslava 27. narozenin Rádia Blaník, na které jsme pro vás schovali posledních pár vstupenek a už brzy je budeme rozdávat v našem vysílání. Tak pozorně poslouchejte Blaník, ať vám tahle možnost neuteče. Jinak všechno podstatné o našem koncertu na Konopišti najdete na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ane 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
2: Petr platí vaše účty.
1: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
5: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
6: Olympik.
5: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
6: Lucka Bílák.
5: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
6: Děkuji moc.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
1: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď

0: CZ.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Nevíte si rady s problémem? Bez starosti. Vše, nad čím dumáte, už před vámi spravil nebo vymyslel MacGyver. Velmistr improvizace. Stačí se jen pozorně dívat. Legendární seriál MacGyver. Od pondělí na Nova Action.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
5: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
4: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
5: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
4: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.

0: Na Blaníku dohrává skupina Mňága a Žďorp. Za 6 minut bude 18 hodin. A před námi jsou další zprávy a v příští hodině Valdemar Matuška.
1: Prozrať mi můj, pane šlechetný.
0: Těšit se můžete taky na Petra Jandu.
2: Nějak se vytrácíš, má lásko.
0: A zpívat bude i Lucie Bílá.
3: Mám ráda život, čím dál tím víc.
0: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
6: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
4: Rádio Blaník. Počasí.
9: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 13 až 10 stupni. Zítra ráno a dopoledne čekejte slunečno, jen výjimečně přehánky. Odpoledne se příženou mraky, bude víc pršet a lokálně se mohou vyskytnout i bouřky. Naměříme 21 až 24. Teď se vydáme na silnice.
4: Rádio Blaník.
10: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
10: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
9: Nehoda vás přibrzdí na pražském okruhu u Chrášťan ve směru z Ruzyně do Modletic. Překáží na 23. kilometru následky střetu osobního auta s nákladním. Blokují prostřední pruh a řidiči musí vybočovat. Pozor dejte v Benešově v ulici Červené vršky na křižovatce s Nerudovou. Policie tam došetřuje srážku 4 osobních aut. Projíždíte jedním pruhem pomalu. Tolik dopravní servis. Teď už jsou tu dnešní poslední zprávy. My vám přejeme šťastnou cestu a krásný večer.
11: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
12: Vodní nádrže v Česku jsou z velké části naplněné. Klempíř jednal s odbory veřejnoprávních médií. Část pražského metra 3 dny nepojede.
10: Rádio Blaník.
12: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Vodní nádrže v Česku mají dostatek vody pro využití v případě extrémního sucha. Většinou jsou plné ze 70 až 100%, uvedlo to Ministerstvo zemědělství. Podle projektu Intersucho už více než třetina naší republiky trpí nejhorším stupněm půdního sucha v hloubce do 1 metru. Ministr kultury Otto Klempíř jednal se zástupci odborových organizací České televize a Českého rozhlasu. Odbory před 2 týdny vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Podle prohlášení Ministerstva kultury se v několika klíčových oblastech návrhu podařilo najít shodu nad konkrétní podobou zákona. Online služby státní správy se průběžně upravují, jsou tak pro uživatele jednodušší a spolehlivější. Na e-portálu ČSSZ došlo k dalším změnám, jakým ví mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
13: Změny se týkají zejména online služby registrace zaměstnance a online služby jednotné měsíční hlášení. Zaměstnavatelům je umožněno dohlásit za zaměstnance prostřednictvím podání REGZ údaje.
12: Jde to u zaměstnanců, kterým práce skončila v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku. Cestování v Praze o prodlouženém víkendu zkomplikuje výluka metra. Na lince C od pátku do neděle nepojedou soupravy mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání. Zavedena bude náhradní autobusová a tramvajová doprava. Tolik zprávy Rádia Blaník a dál je s vámi Martin.
0: A za necelou minutu bude 18 hodin. Hezký podvečer.
4: Martin Ledinský
10: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli to bude Samira s reprízou pořadu Proč se říká, co se říká. Hrozinky nebo rozinky, Dominiku, jak to říkáš?
12: Rozinky.
0: Rozinky, víš?
12: Rozinky, no jasně.
0: Já jsem teda taky pro rozinky. No klidně nám napište do studia na 800 109 109, jestli je správně. Rozinky anebo hrozinky, jo? Než nám to Samira vysvětlí, budou tu další písničky. Teď už pro vás máme skupinu Opět a Radeček a Márii Čírovou. Ať se vám Blaník hezky poslouchá.

0: Eva Max na Blaníku, pěkný podvečer.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Říká se rozinky anebo hrozinky? Ptal jsem se vás na to, píšete SMSky, píší například Pavel a Zuzka. Ahoj všem, v rádiu Blaník, my si myslíme, že správně se říká rozinky. Petra ze Záběhlic, ahoj Blaníčku, určitě hrozinky, od slova hrozny, sušené víno. Rozinky se říká, nekupuji, ale... Jo, jedná se tedy o sušené ovoce, jo, přesně tedy hrozny. No, napsala, koukám taky Ilona, dobré odpoledne, určitě říkáme hrozinky od slova hrozny. No, tak jak je to tedy s těmi rozinkami nebo hrozinkami? To už nám poví kolegyně Samira, tady je podvečerní repríza.
3: Rozinky nebo hrozinky? Za mě rozhodně hrozinky od slova hrozný. Nejsem úplně jejich fanouškem, jak je zřejmé. Tolik dobrých věcí se dá udělat z vína a oni to usušej. No, co vám budu povídat. Ale nejde o mě. Usušené hrozny vína mají dlouholetou tradici. A to od doby, kdy se začala vinná réva pěstovat a mezi starými Egypťany, Řeky i Římany byly velmi oblíbené na královských dvorech. A co víc, zahrnout je do jídelníčku se údajně vyplatí. A jde o energetickou bombu, kterou často využívají sportovci. Je v nich taky plno vitamínů a antioxidantů. A teď něco k tomu pojmenování. Oba výrazy jsou totiž správně, jak rozinky, tak hrozinky. Hrozinky nejsou tedy od slova hrozný, ale hrozen. A ty rozinky nás zavedou do německého slovníku, a to konkrétně ke slovu rozine, které vychází z latinského racemus, tedy vinná bobule. Na Moravě a ve Slezsku byste se ale setkali i s výrazy jako hrozenky, cibéby nebo rozenky.
0: Cibéby, to se mi hodně líbí. Samiro, děkujeme, za mě teda určitě rozinky, ale i hrozinky jsou správně. Hezký večer.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Lucie Bílá, Robin Gibb a právě teď Petr Janda.

0: Lucie Bílá na rádiu Blaník. Za 7 minut bude 6:30. Herečka Jiřina Bohdalová se určitě pyšní větší slávou než kdejaký prezident a právě proto si zaslouží mít své místo i na poštovní známce. U příležitosti svých nedávných 95. narozenin se na známku České pošty skutečně dostala. Edice je určena nejen pro běžné poštovní využití, ale také pro sběratele. A jak sama legendární Bohdalka prozradila, je to pro ní něco mimořádného a obrovská pocta. Známky s Jiřinkou jdou na dračku a tak už nejspíše bude vyprodán i dotisk. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Karel Zich, Taylor Swift a nebo taky Michael Kocáb.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
2: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
8: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami.

0: zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Už zase nejde internet.
5: Ta Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
5: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
10: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
11: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: Na Blaníku dohrává Michael Kocáb. Přejeme hezký večer. Zítra se na rádiu Blaník opět vrátíme v čase. Od 9. dopolední se vypravíme do jednoho roku a budeme vám z něj hrát písničky a vzpomínat na to, co zásadního se tehdy událo. Jednu nápovědu pro vás máme už teď. V tom zítřejším tajemném roce se konala olympiáda a pár medailí připomene mluvčí našeho olympijského výboru Bára Žehanová.
1: Úplně první medaili her z českého pohledu získal kajakář Jiří Prskavec ve vodním slalomu a třetí olympijskou medaili, tentokrát bronzovou, v Riu přidala oštěpařka Barbora Špotáková.
0: Tak, to byla dnešní indicie. Více zítra dopoledne v tajemném roce, který tu bude opět mezi 9. a 10. hodinou.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
3: Na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Alvaro Soler, Elton John nebo taky Václav Neckář a od 7 tu budou písničky na přání.
3: Korotiště hlásí vyprodáno. Vy tam ale stále ještě můžete být s námi. Schovali jsme si pro vás ještě poslední železnou zásobu. Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky. Už brzy na Blaníku.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom, spojujeme svět energií.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.

0: 59.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
9: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.

0: Václav Neckář na Blaníku, za 5 minut bude 7. Před námi jsou písničky na vaše přání, těšte se na Karla Gotta.
1: Tváři pláči smích, jak jeden z posledních, ti za štěstí.
0: Vybrali jste taky Ivetu Simonovou s Milanem Chladilem.
2: My dva a čas, jdem stále dál svou pěšinou, my dva a čas.
0: Nebo třeba taky narozeninovou od Olgy Lounové.
3: Připijím nojnost a chvíle radosti, ať se ti bývá smůla i starosti.
0: Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou většinou k 15 až 11 stupňům a během noci se v Čechách místy objeví přehánky nebo bouřky, které už místy teď řádí. Na Moravě a ve Slezsku bude noční obloha polojasná a srážky tu budou jen ojediněle. Zítra se probudíme do slunečného rána, odpoledne a večer ale bude oblačnosti přibývat. Musíme opět počítat i s přehánkami a lokálně se objeví také bouřky. Nejvyšší teploty se zítra dostanou na 22 až 26 stupňů. Na západě Čech namíříme kolem 20 stupňů Celsia.
6: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
10: A jaké?
9: Alfa křížovky, ty s duhou.
10: A s ptákem.
9: Najdete na levnekřížovky.cz.
10: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
9: Mua.
4: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Za 2 minuty bude 7, přejeme pěkný úterní večer. Opět dorazila spousta vašich hudebních přání a vzkazů. O písničky si k nám můžete psát přes naše webové stránky radioblaník.cz, kde v kontaktech najdete speciální kontaktní formulář, kde všechno jednoduše a pohodlně vyplníte a kliknete na odeslat. Je ale určitě lepší, když nám pro jistotu svůj vzkaz pošlete alespoň 3 pracovní dny předem. Pak vám můžeme garantovat, že se vaše přání v našem živém vysílání objeví. Svátek má Klaudie, tak přejeme všechno nejlepší a teď už pro vás máme Lucie Vondráčkovou.
4: Písničky na přání.
5: Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Lucie Vondráčková, teď už je před námi první vaše dnešní přání. Hrát budeme Karla Gotta a Jdi za štěstím. A písničku vybrala Scarlett z Tábora, která píše: Krásný den do rádia Blaník. Posíláme jedno přání mému výjimečnému příteli. On možná ani netuší, jak moc dokáže rozzářit obyčejné dny a proměnit je v něco, na co se nedá zapomenout. K tvému svátku ti přeji, aby každý tvůj krok vedl tam, kde se sny mění ve skutečnost. Jsi pro mě víc, než dokážou slova říct. Jsi můj tichý důvod k úsměvu, moje radost i kousek štěstí, který v sobě nosím každý den. S láskou, tvá Scarlett.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď už na sever od Kabátů. Napsala Nikol z Luhačovic: milý Blaníku, chtěla bych poprosit o zahrání písničky Na sever od Kabátů. Písnička mi po dlouhém dni by mi zlepšila náladu. Přeju všem posluchačům příjemný zbytek večera a posílám pozdrav do studia. Děkujeme.

Na Blaníku kabáti, teď už Iveta Simonová s Milanem Chladilem, My dva a čas. Napsala paní Drahomíra z Holovous. Milí Blaníku, prosím o zahrání této písničky pro moji tetu, paní Helenu Koudelovou, k jejím 81. narozeninám. Milá teto, k tvému krásnému věku ti všichni přejeme mnoho zdraví, štěstí a hlavně mnoho sil být tu s námi ještě dlouho. Mám tě moc ráda a i ostatní ti posíláme velkou pusu, to vše nejkrásnější ti přeje Drahuš s přítelem Láďou. K přání se připojují také dcera Maruška, rodina Tichých, dále pak Jana s rodinou a Nikola s rodinou. Vše jen to nejkrásnější.

0: Na Blaníku posloucháte úterní písničky na přání, teď už je před námi Michal Penk, napsala Pavla. Prosím o zahrání písničky Martinovi ze Zábřeha, který dneska slaví své 26. narozeniny. Přejeme ti vše jen to nejlepší, hodně toho zdravíčka a štěstíčka, ať se ti splní tvoje sny i tajná přání. A i když ten život nemáš zrovna jednoduchý, věř, že tě nade všechno milujeme. Jsi náš jediný syn. To ti přejí tvoji rodiče.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky. Já

Na rádiu Blaník Michal Penk a teď už skupina Turbo Chtěl jsem mít. Tuhle tu písničku vybrala posluchačka Lenka z Podbořan. Milý Václave Bláho z Podbořan, dnes slavíš 60 let, přejeme ti hlavně zdraví a dobrou náladu, úsměv na tváři, je to jen číslo a ty jsi stále mlád. To ti přeje milující manželka a synové Jan a David, máme tě moc rádi. Tak i my z Blaníků přejeme všechno nejlepší k 60.

Na Blaníku Turbo, teď na vaše přání Život je náš od Michala Davida, napsala Martina z Berouna. Pro moje nejlepší holky Růženku, Čobolku, Helenku a Míšu jsem ráda, že vás tu mám. V těch nejtěžších chvílích jste mi byli oporou. Vážím si vás. Jednou to rozjedeme. Zůstaňte své, vaše Eva Buddies. Zdravím taky do Nové Bystřice, odkud své přání na Blaník poslala paní Jana. Prosím, zahrajte mé dceři Janě Kravarové, která má dnes 40 let. Milá Janičko, přejeme ti hodně zdraví a štěstí v životě. To ti přeje mamka, taťka, přítel Pavel s dcerou Julinkou a s synem Michálkem a všichni příbuzní a známí nechává zahrát maminka.

0: Na Blaníku Michal David. Za 3 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už brzy píseň kovbojská od Michala Hruzy a Lenky Dusilové. A na vaše přání taky R. Kelly a za malou chvíli narozeninová od Olgy Lounové. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou. Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posykat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
7: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Písničky na přání.
6: Na rádiu Blaník.
7: Narozeninová od Olgy Lounové, další písnička, kterou jste vybrali, konkrétně si o ní napsala Petra Spacová. Prosím o zahrání písničky pro Marii Kubešovou ke krásným kulatým 70. narozeninám. Celá rodina ti ze srdce přeje hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Máme tě moc rádi. Do Moravských Budějovic zdravím Martinu, která napsala toto přání. Milý Blaníčku, touto cestou bych chtěla popřát mému milovanému synovi Tomášku Peterkovi z Moravských Budějovic k jeho dnešním 10. narozeninám. Všechno nejlepší k tvým prvním kulatinám, milovaný synu. Jsi neuvěřitelně šikovný a talentovaný kluk, na kterého jsem každý den pyšná. Moc tě miluji a přeji ti, ať je tvůj 10. rok plný dobrodružství a radosti. Tvá maminka Jana. K přání se připojují babička Jana, děda Jarda z Vícenic u Moravských Budějovic, teta Martina, strejda Petr a sestřenice Eliška z Moravských Budějovic.

Olga Lounová a Narozeninová na rádiu Blaník. No a teď už je před námi R. Kelly. Napsal Tomáš z Divišova. Milá maminko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody k tvým kulatým narozeninám. To vše od všech, co máš kolem sebe, ať už blízko či daleko. Manžel Tomáš, dcera Tereska s Harim, synové Honzík a Kubík.

Na Blaníku posloucháte úterní písničky na přání a teď už píseň Kovbojská od Michala Hruzy a Lenky Dusilové napsal pan Jan z Litvínova. Milá Simonko, dneska je tvůj velký den a my ti přejeme krásné narozeniny. Moc tě milujeme, tvůj manžel a dcerka Rozárka.

0: Na Blaníku Michal Hrůza s Lenkou Dusilovou, za 2 minuty bude 7:45. V písničkách na přání do 8 hodiny třeba Pavel Calta.
1: A když jsme spolu, jak křídla v hlavě mám.
0: A těšte se i na skupinu Kex. A za chvilinku tu bude Pavel Vítek. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne od objednání. Planého.
7: Písničky na přání.
8: Na rádiu Blaník.
0: A teď už slibovaný Pavel Vítek, jednu krásnou zemi znám. Tuhle písničku vybrala paní Jana z Liberce, která píše: prosím o písničku pro mě, mám ji moc ráda. Děkuji, Jana.

0: Na Blaníku Pavel Vítek a teď další Pavel, tentokrát Calta s písničkou Křídla v hlavě a napsala Monča z Vysočiny. Prosím, zahrajte písničku pro tu nejbáječnější, nejkrásnější, nejúžasnější ženu, kterou mám po svém boku. Jsme spolu teď a budeme spolu na pořád. Děkuji, že jsem tě mohla poznat. Děkuji, že jsi mi ukázala, že opět dokážu milovat a jaké je to být milována. Miluji tě víc a víc, jsi jen moje růženka. Tvá Monča. A zdravíme taky do Dvakačovic, odkud napsala Nina. Chtěla bych zahrát písničku pro dceru Klaudii Holíkovou, která zároveň dnes slaví svůj svátek se vzkazem Ty víš, já vím. Milujeme tě stejně moc. Kastlíci.
1: A když

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a teď už to bude nářez od skupiny Kex, napsala Alena z Bačkova u Habru. Milý Blaníčku, zahrajte nám písničku pro našeho hodného pana ředitele k jeho kulatým narozeninám. Přejeme hodně zdravíčka, pohody a pracovních úspěchů. To přejí děvčata z Úklidu, Renča, Alča, Marcelka a Pavlínka.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky

0: Na Blaníku dohrává skupina Kex a za 5 minut bude 8. V příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich už brzy osadní píseň od Brontosaurů.
1: Žíčko moje zázalo jen u vás.
0: Taky pianovka a 3 sestry.
2: Highway číslo 1 a po ní je reggae.
0: A koukám, že jste vybrali taky Děti z Pirea od Ivety Simonové a Milana Chladila.
3: Za moře zpívá pod křídly kormoránů.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Noc bude oblačná až zatažená, v Čechách místy s přeháňkami nebo bouřkami, na Moravě a ve Slezsku bude obloha polojasná a srážky se objeví jen ojediněle. Nejnižší noční teploty klesnou většinou k 15 až 11 stupňům. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer ale bude oblačnosti přibývat a musíme počítat i s četnějšími přeháňkami. Lokálně se objeví také bouřky, nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na západě Čech naměříme kolem 20 stupňů Celsia.
6: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
7: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
8: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
9: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
0: Za 2 minuty bude 8 a písničky na vaše přání dál pokračují. Přejeme krásný večer, za chvíli další vzkaz s písničkou Pro mámu od skupiny Holky. A teď už tady pro vás na Blaníku máme Hanu Zagorovou, která zkrátka nejlépe ví, jak by to nebe nad námi mělo vypadat.

0: na Blaníku, Hanička, písnička. No a teď už opět další vaše přání. Právě teď pro mámu od skupiny Holky. A vybrala ji Miluška z Vojkova, která píše: Mamčo, Aničko, Doležalová, přeji ti krásný už 80. narozeninový den, hodně lásky, zdraví, optimismu, radosti, úsměvů, pohlazení, prostě vše, co se špatně balí, ale světlo, tyto úžasné věci žhaví, vše špatné hoď za záda a vepředu, ať je jen dobrá nálada. Tvá Miluška.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Na Blaníku skupina Holky a teď už osadní píseň od Brontosaurů napsal Marek z Hradce Králové. Písničku posíláme všem pro radost.

0: Na rádiu Blaník, Brontosauři a teď už Pijánovka a skupina Tři sestry. Toto přání dorazilo z Ostravy. René, hodně štěstí do nového života.
1: Rádio Blaník.

0: Na Blaníku tři sestry a teď už Dáša Zázvůrková s Hanou Holišovou, napsala Sára Zvracova. Krásný večer, moc bych si přála nechat zahrát písničku Věřím v brzké lepší příští od mé nejmilejší zpěvačky Dáši Zázvůrkové pro všechny moje blízké. Sáro, zdravíme a hrajeme.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: odpověď skrytá.
1: Na Blaníku Dáša Zázvůrková s Hanou Holišovou a teď už Modern Talking napsal Jan z Ústí nad Labem. Milá Žanetko, moc ti děkuju za skvělý soukenický řízek, jsi prostě úžasná a zdravíme taky ostatní pošťáky na západě, na jedničce. Se srdíčkem na dlani, Jeník, Standa a Péťa.

Modern Talking na Blaníku a teď už Jan Bendík, Lásko má, napsala Martina z Berouna. Od Andrejky ze Světlé pro Míšu, není chvíle, abych na tebe nemyslela, i když jsi teď někde jinde, neznamená to, že je něco jinak. Navždy tě máme ve svém srdci.

Na Blaníku pokračují písničky na přání, teď už Iveta Simonová s Milanem Chladilem, Děti z Pirea. Napsala Libuše, právě dnes slaví své 80. narozeniny naše mamka Maruška Vošická z Dubějovic. Milá mamko, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let a moc se těšíme na společnou oslavu, která už se blíží. Ať se ti stále daří, máme tě rádi. Všechno nejlepší přeje dcera Libuše a syn Jirka s rodinami. A s přáníčkem se připojuje samozřejmě i věrný pejsek Daneček. Tak všechno nejlepší od nás z Blaníku.

0: Iveta Simonová s Milanem Chladilem na Blaníku, za 5 minut bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už za chvíli skladba z muzikálu Kleopatra. A na vaše přání taky Lahůdky od Divokýho Byla, Lady Gaga, Bradley Cooper nebo skupina Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem. Hezký večer s Blaníkem.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky za to, že s námi jezdí.

0: víte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
1: Ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: Proto.
3: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

0: Rádio Blaník.
1: Před námi Bára Baziková, Ilona Čáková a Monika Absolonová, píše pan Miroslav z Dobřichovic. Milá Magdo, posílám ti srdečné přání k tvým krásně kulatým 50. narozeninám. Přeji ti, aby každý den byl stejně úžasný a speciální, jako si ty sama. Děkuji ti za nevšední zážitky, které s tebou prožívám nejen o svátcích. Přeji ti, ať je před tebou ještě mnoho úžasných let. Tvůj Míra.

Na rádiu Blaník a R.I.M. a teď už na vaše přání Miluju tě od skupiny Jelen, Jiřího Pavlici a Hradišťanů. Napsala Eva z Mostu. Rádi bychom zavzpomínali na pana Jaroslava Basáka z Mostu. Moc nám chybíš.

0: na Blaníku ABBA a teď už na vaše přání šelou Lady Gaga a Bradley Cooper. Napsala Zdeňka ze Sobotovic pro děti, co jsme na chatě.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Na Blaníku dohrává Meky Žbirka. Teď už je před námi poslední vaše dnešní přání, a sice Lahůdky od Divokýho Byla. Napsal pan Miroslav z Pardubic. Prosím, zahrajte manželce na noční směnu. Děkuji, Mirek.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám

0: Divokej byl na Blaníku, to byla poslední dnešní písnička na přání. Za 4 minuty bude 9. Za chvilku počasí a pak taky další písničky. V příští hodině Helena Vondráčková. Bude tu taky skupina Slza. Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí. Nebo Jaroslav Uhlíř se Zdeňkem Svěrákem.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Noční teploty klesnou většinou k 15 až 11 stupňům a během noci se v Čechách místy objeví přehánky nebo bouřky, které teď řádí u Hořovic nebo také na Karlovarsku a blízká se také v Jizerských horách. Na Moravě a ve Slezsku bude noční obloha polojasná a srážky ty se objeví jen ojediněle. Zítra se probudíme do slunečného rána, odpoledne a večer ale bude oblačnosti přibývat, musíme opět počítat i s přeháňkami a lokálně se objeví opět i bouřky. Nejvyšší teploty se dostanou na 22 až 26 stupňů, na západě Čech naměříme kolem 20 stupňů Celsia.
3: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Martin Ledinský
7: na rádiu Blaník.
0: Za minutu a půl bude 9, přejeme hezký úterní večer. Počet studentů na vysokých školách u nás stoupá. Jaké obory nejvíce frčí, o tom na Blaníku více za chvíli. No a teď vám opět budeme pěkně hrát. Chystáme Elány, Robbieho Williamse a teď už Lásko má já stůňu. Zpívat bude Helena Vondráčková.

0: Na Blaníku skupina Elán, pohodový večer. Vypadá to, že u nás v Česku to bude samý vysokoškolák. Počet studentů na vysokých školách v Česku totiž stoupá. Konkrétní data přiblíží zástupkyně Českého statistického úřadu Vendula Kašparová.
1: Důvodem je především rostoucí počet studentů poprvé zapsaných do studia na vysoké škole, který se mezi lety 2016 a 2025 zvýšil o 33% na 74 tisíc osob.
0: Za poslední dva roky vzrostl počet zapsaných studentů zhruba o 5%. Nejvíc rostly obory společenských věd, žurnalistiky a informačních věd, a to až o 20%. Tak pokud se hlásíte na vysokou školu, ať jste na přijímačkách úspěšní.

Anaká na Blaníku, za 9 minut bude 9:30. Hrad Valdštejn přišel s jednou novinkou, víc se dozvíte za chvíli. A do té doby pro vás budeme mít třeba skupinu Lucie. Marie, jsi jako výkřik do ticha. A chystáme taky Roxette nebo Jaroslava Uhlíře se Zdeňkem Svěrákem. A chystáme taky Roxette nebo Jaroslava Uhlíře se Zdeňkem Svěrákem.

0: Adéla Zahradníčková.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
3: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.

0: Na Blaníku Marie od skupiny Lucie. Pěkný večer. Jaro je tady a možná už i vás to táhne na výlet na nějakou tu naší pamětihodnost. Mimochodem, některé památky mění pravidla prohlídek. Hrad Waldštejn v Českém ráji nově zpřístupnil všechny interiéry i bez průvodce. Návštěvníci si je tak projdou vlastním tempem a bez čekání na skupiny. To potvrzuje i správkyně hradu Andrea Berntová.
1: Reagovali jsme teda tím, že od letošní sezóny se všichni návštěvníci dostanou do všech místností a do všech těch našich interiérů vlastně v rámci celé otevírací doby. Sklízíme velký úspěch.
0: Každý návštěvník si totiž rád ten čas strávený na hradě užije podle svého. Takže například na hradě Waldštejn budete mít větší svobodu.
2: Pohodové české rádio.
0: Za chvíli na Blaníku Michael Jackson a Slash, Kristýna a tady už jsou Bangles.

0: Hodně pohody a ještě více písniček.
1: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
0: Od 7 písničky na přání.
2: Další písničku hrajeme s krátkým vzkazem Karle, miluji tě, tvoje Helenka.
1: Od 10 písničky z lásky.
0: Hodně pohody,
1: ještě více písniček.
0: A to vše bez zbytečného povídání.
1: Rádio Blaník.
0: Pohodové české rádio.

0: Hezký večer, s vámi je Rádio Blaník a za 2 minuty bude 10. Před námi jsou písničky z lásky, ale ještě předtím se podíváme na to, co nás čeká venku.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude oblačná až zatažená, v Čechách místy s přeháňkami nebo bouřkami, na Moravě a ve Slezsku bude obloha polojasná a srážky se objeví jen ojediněle. Nejnižší noční teploty klesnou většinou k 15 až 11 stupňům. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer ale bude oblačnosti přibývat a musíme počítat i s četnějšími přeháňkami. Lokálně se objeví také bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na západě Čech naměříme kolem 20 stupňů Celsia. O počasí vše a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
7: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
8: Ratatadadarata, trička, ratatadadarata, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
10: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, vyskytnou se také přehánky a mohou se objevit i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude ráno a dopoledne převážně slunečná, jen s ojedinělými přehánkami. Odpoledne k večeru bude oblačnosti přibývat a bude také pršet. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
0: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: učí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Na pláži u moře,
1: ve stínu u Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo, vyskytnou se také přehánky a mohou se objevit i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude ráno a dopoledne převážně slunečná, jen s ojedinělými přehánkami. Odpoledne k večeru bude oblačnosti přibývat a bude také pršet. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
0: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
4: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
0: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
4: Blaník na Facebooku a Instagramu.
0: Je nás tu hodně.
4: A díky vám nás tu bude ještě víc.
0: Děkujeme. Hezky česky.
4: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.

ti dám. Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je středa 6. května a svátek má Radoslav. Narození

Narozeniny dnes oslaví například herec, zpěvák, kytarista a moderátor Aleš Háma. Je mu 53 let, dále cyklista Roman Kreuziger, tomu je 40 a oslavencem je taky americký herec, scénárista, režisér a filmový producent George Clooney, je mu 65 let. Oslavencům přejeme z Blaníků všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám hezky poslouchá.

0: počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, vyskytnou se také přehánky a mohou se objevit i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude ráno a dopoledne převážně slunečná, jen s ojedinělými přehánkami. Odpoledne k večeru bude oblačnosti přibývat a bude také pršet. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je středa 6. května. Dnes má svátek Radoslav a Radoslava a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Testy ze španělštiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a rozšířené matematiky pokračují státní maturitní zkoušky. Hodinu popoledni startuje na náměstí 28. října v Hradci Králové veřejné pletení maskovacích sítí. Zároveň bude pro ukázku přistaven automobil pokrytý maskovací sítí. Památník zámeček v Pardubicích hostí zahájení výstavy Když se škleví smrt. Na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích se koná ve 3 odpoledne vernisáž. Umělá inteligence a civilizace představuje exteriérovou výstavu zaměřenou na vliv umělé inteligence na společnost. Hodinu před polednem začíná v Moravském Krumlově další ročník kulturního projektu Muchova stezka. Projekt propojuje místa, kde Alfons Mucha žil a tvořil. A ve 3 odpoledne startuje na Pražském hradě setkání k otevření Hartigovské zahrady, která je součástí Jižních zahrad. Tolik očekávané události. Hezký den a hodně zdraví přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo, vyskytnou se také přehánky a mohou se objevit i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude ráno a dopoledne převážně slunečná, jen s ojedinělými přehánkami. Odpoledne k večeru bude oblačnosti přibývat a bude také pršet. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.